Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Vysílá Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas.
1: Český rozhlas.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny. Děláme vlny.
3: It's like, you niggas audacious. Yo.

0: shit. It only gets better from here.
1: Starter. Starter. Hit paráda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Lauzu One a jeho Já je 8 hodin 8 minut při pondělku 10. srpnu a vy posloucháte Radio Wave. Teď už s Terezou a Filipem. Dneska, Terezo, začíná náš čtyřdenní maraton.
1: Čeho?
0: Ranního vysílání.
1: Jo, ranního vysílání. Já jsem si říkala, fuj, běhat to ne.
0: Ne, neboj se.
1: Nedobrý, jenom vysílat. No tak vysílání zvládneme. Nás čeká dnešní hezké vstávání při pondělku. Začneme společně týden. Zítra spolu vstaneme znova, ale možná spolu budeme i usínat na riviéře, pokud byste dorazili. A já moc doufám, že jo, protože bude úplně ideální počasí. Ani horko, ani zima, ani déšť. Ne?
0: Zároveň jako dneska má svátek Vavřinec.
1: Ježíš, a všechno se může změnit.
0: To je svatý Vavřinec, jo. A říká se třeba svícen do světnice, ale taky Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. A to ještě není tak úplně jako předzvěst něčeho špatného, ale potom tady píšou, je-li počasí osvazem Vavřinci pěkné, možno se těšit na deště. Tak ale to snad znamená, že to jako v budoucnu a ne zítra třeba.
1: Jako sucho je, takže já se jako na deště těším. Myslím si, že všechny rostliny a zvířata taky, ale kdyby to mohlo jako vydržet do toho zítřka, tak se nebudu zlobit. Každopádně my asi zvládneme spoustu variant počasí, protože prostě jsme šikovní. Jantra Jesej za chviličku v našem playlistu a doufám, že zvládneme vstávání společně s váma a že se ho možná i při pondělku užijete.
0: Tematická skladba Heatwave právě tady.

0: jsem done.
1: James Cole tady společně s Ideou na tracku Daniel z té první desky Done, pak následovala Well Done, no a James Cole teďka oznámil svoji další solovou desku, kde se taky opět nějakým způsobem podílí Idea, ale už ne takhle přímo v tandemu. My se teď ale budeme bavit o ropuše, která je poměrně vzácná, nemá tak úplně dlouhé nohy, asi proto se jí říká ropucha krátkonoha, a ta se zjevila na místě, kde by to možná ani přírodovědci a přírodovědkyně třeba předem úplně nečekali.
2: Jedná se o Krnov, takovou lokalitu pod Cvilínem, a je to bývalá pískovna, ze které se postupně stala skládka. No a to si říkáte, tady většinou jakoby všechna biodiverzita končí, ale ne. Příroda prostě je mocnější čarodějka než člověk a přeměnila tuhle skládku v cennou přírodní oblast, a právě se tam hojně rozšířila ropucha krátkonoha, protože ropucha potřebuje vlastně vegetační porost, potřebuje, aby na místě byla jemná půda, protože se do ní zahrabává, a taky narušený drn, což evidentně na skládce všechno našla. No ale teď přichází problém další, a to je, že tahle ta skládka vlastně není sama o sobě ani vlastně chráněným místem, takže i když vlastně si říkáte, taková skládka tam už nic nikoho nečeká, tak se jedná o místo, které je teď přechodně chráněnou plochou, ale podle odborníků ta lokalita není tak významná, aby se z ní stala přírodní památka. Mm-hmm.
1: Jak taková chráněná plocha vypadá na bývalé skládce? No, když si vybavíte ropuchu, tak si asi taky vybavíte nějakou vodu, minimálně malinkou vodní plochu, nějakou tůňku, a to je přesně to prostředí, které ona potřebuje. A ochránce přírody Štěpán Hlaváč z Krnova popisuje, že tam tuhletu tůňku teda vytvořili. Jedna z nich je už úplně vyschlá a na místě je vidět i práce divokých prasat, takže uvidíme, co s touto lokalitou dál bude, co bude s divokými prasaty, a taky hlavně, co bude se vzácnou ropuchou krátkonohou. Více na serveru iRozhlas.

0: Blue Andy doznívají v playlistu Rádia Wave, jejich Zeitgeist přesně v 8.30, kdy si teď dáme zprávy s Anou Belio, která je připojená z Českého rozhlasu Olomouc. Posloucháte Rádio Wave.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Soud se dnes po dvou měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a šest lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Novým hlavním právním poradcem Bílého domu a asistentem prezidenta se od září stane Will Scharf. Na sociální síti True Social to napsal americký prezident Donald Trump. Do agendy právního poradce patří třeba prezidentské milosti, jmenování soudců nebo posuzování návrhů zákonů. V Las Vegas dnes začíná soud s mužem obviněným z vraždy amerického rapera Tupaca Shakura před 30 lety. Jeden z nejznámějších hudebníků americké hiphopové scény zemřel v 25 letech poté, co ho někdo zastřelil z jedoucího auta. Obviněným je 63-letý Dwayne Keefe D. Davis.
1: Sport.
2: Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Na Radio Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
3: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Lana Del Rey společně s A$AP Rockym a taky Playboyem Cartym na tracku Summer Bummer. No a velká taková škoda nebo neštěstí je, když se někde hromadí odpad, už jsme v jednom vstupu dneska mluvili o tom, že se potenciálně skládka později může stát třeba i přírodní rezervací, normálně se tam mohou začít vyskytovat nějaké přírodní druhy, které byste tam třeba předtím nečekali, dokud tam budou přílišně operovat lidé. To ale prosím vás neznamená, že jsme vás nabádali k tomu, abyste rozšiřovali skládky po světě, jo. Těch ropuch prostě může přibývat i na jiných místech, nemusí to být jenom skrze odpad.
1: Určitě ne, hlavně odpad je taková

0: hodně jako zvláštní komodita v podstatě, protože možná si myslíte, že kdo si to nadrobí, to se taky sní, ale není tomu tak. Většina bohatých zemí se snaží odpadu zbavit, než aby ho musela třeba recyklovat, nedej bože, nebo aspoň spalovat a řešit. No a právě třeba Británie se od dob, kdy vlastně začala platit nějaká limitace Číny, vlastně snaží vyvážet odpad do zemí, které takovým jako odpadem vlastně kolonizuje. Mohla bych říct, možná i dál kolonizuje. No a právě v okolí města Adana v Turecku teď vznikají nelegální skládky, ale není tam turecký odpad nelegálně na skládkách, ale britský. A znečišťuje ovzduší i půdu, no a lidé si stěžují na zápach, kouř a zdravotní potíže.
1: Potom, co byl nelegální odpad ze zemí Evropské unie v Turecku nalezen na skládkách a třeba podél silnic, tak místní turecké úřady zpřísnily pravidla pro ten dovoz plastového odpadu. Britská vláda tehdy uvedla, že chce nelegální vývoz odpadu omezit a zpřísnit kontroly jeho exportu do zahraničí, no ale evidentně se to nedaří úplně perfektně.
0: Takže kdybyste chtěli se nějakým způsobem zajímat o to, jak tahle ta dynamika mezi státy funguje, tak se tomu říká waste kolonialism, no a právě přesouvání odpadu a hlavně ekologické zátěže do zemí, které mají slabší kontrolu nad nakládáním s odpady, je hlavní příčinou vůbec tohohle jevu, takže se můžete podívat na náš web do sekce Wave News a o tomhle obskurním případu a principu si víc přečíst.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: Skladba Fake, no a teď už jen samá pravda, protože se blíží 9. hodina.
1: Čekaj nás další zprávy, do té doby ještě Jordana anebo Mary April a její Echo, takže příjemné vstávání a taky očekávání dalších informací.
2: Quest.
3: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas.
5: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave.
4: Můj rozhlas.
5: Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: chviličku před odbytím 9. hodiny nám doznívá Marie April, tohle je její skladba Echo, ještě předtím Jordana, no a další zprávy teď při pondělku na Rádiu Wave přináší opět Anabelio.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstvo školství je ale proti. Skoro polovina firm v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních dvou letech místo plošného zvyšování mezd volí spíš individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 tisíc korun. Tajfun Dolphin zeslábl na tropickou bouři, v noci dorazil nad čínské pobřeží, zpomalil a postupuje směrem do vnitrozemí. Záchranáři evakuovali přibližně milion lidí. Podle meteorologů bude i během dneška tropická bouře slábnout. Do pražské Archy Plus dnes zavítá australská hardrocková skupina Airborne. Show slibuje hlasitý pub rock, kaskadérské kousky a hymny jako Live It Up nebo Too Much. Jako předskokance představí pražský ženský kvartet The Agony.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slavie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali 2-1 Pardubice, které naopak zůstávají bez bodu. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase útočník Mojmír Chytil.
1: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

true black. I am the truth. President.

0: Blade a One in a Million, ještě předtím Boards of Canada a teď 9 minut po 9 si budeme zvát k poslechu aktuální audioknihy, kterou najdete na našem webu. Má název Hody a je od Gabriely Brázdové.
1: No a Gabriela Brázdová tady docela takovým letním způsobem.
0: To brázdí jako
1: brázdí, tvrdě. Brázdí jakoby vyschlé vinice prostě letošního léta společně s dvěma mladými protagonisty, lidmi, který na ploše dvou protančených dnů zažijou milostné vzplanutí. A to konkrétně Willem a Florentína. No a budeme se tady tak nějak jako s nima proplétat takovým tlakem očekávání a předsudků společnosti a budeme se dívat na současný venkov, který nám tady za takových horkých letních nocí nabízí romanci, tradici, hudbu, víno a možná spoustu věcí, které jste nečekali, pokud třeba na současný venkov nejezdíte.
0: Tohle dílo hlasy Tomáše Dalec a Anety Kačmarčíkové můžete poslouchat až do 20. září na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas. Je to 5 dílů, každý má zhruba půl hodiny, 42 dní, to je luxus. Máte na to spoustu času, takže Gabriela Brázdová, Hody, dva mladí lidé, dva protančené dny a současný venkov.

0: I dál posloucháte Radio Wave, v playlistu nejdříve Tina Shay, potom Slow Dive a teď i doznívající Sorry a jejich Starstruck. No a pokud jste byli na některém z letních festivalů, třeba těch spíš větších, ale zároveň stále třeba jako komunitně laděných, tak jste si mohli vyzkoušet, že když se prostě sejde velké množství lidí někde na poli nebo na letišti, kdekoliv, tak je docela těžké vlastně mít mobilní signál, protože je tam těch telefonů zkrátka příliš. Co ale je dalším problémem v případě vašich chytrých telefonů v telefonech po kapsách, nebo když chcete telefonovat, nebo prostě jenom třeba nějaké pracování s powerbankou a tak, abyste přečkali ty letní dny, tak je právě vedro, protože to má docela ničivé účinky právě na naše telefony.
1: Mně se jednou stalo, že mi fotoaparát řekl, že je pod provozní teplotou, bylo asi minus 20, moje provozní teplota nikoho nezajímala v ten moment, ale na Econews.cz se dozvídáme, že i opak je vlastně problém, a to je vysoká provozní teplota. No a s vlny veder se vám telefon může přehřívat třeba i přes 40 stupňů, dokonce možná ještě vysoce přes 40 stupňů, záleží, kde ho máte. No a právě je dobré teda nějak jako promyslet, kam ten telefon umisťujete, protože když máte přehřátou baterii, tak telefon může snižovat svůj výkon, omezit třeba jas displeje nebo vůbec jakoby pozastavit napájení, celkově zpomalit a dokonce se může i poškodit, takže je dobré třeba ho nevystavovat úplně přímému slunečnímu záření, nenechávat ho na palubní desce v autě nebo třeba nepřikrytý na pláži a podobně. Navíc ještě, když máte puštěnou navigaci anebo natáčíte videa ve vysokém rozlišení, tak dostává strašlivě zabrat. No a dokonce i technologie, které zprostředkovávají vlastně to, že si můžeme zavolat, teda infrastruktura mobilních operátorů, prochází zátěžovou zkouškou, protože musí až třeba 60 stupňů a to myslíme tím teda ta jakoby technika, fyzická technika, která má náš signál zprostředkovávat, takže jednou možná se někomu nedovoláme, protože prostě bude moc horko.
0: Přesně, a bude takový horký brambor prostě z telefonu, který si budete přehazovat mezi sebou, protože takový 60 stupňový chytrý telefon už úplně u ucha držet nechcete, podle mě. Ask yourself, who is the pettiest person that you know?

0: After Louise a Angel, no a teď už záchranář Leonardo DiCaprio. V takových rolích ho příliš na tom stříbrném plátně nevídáte. Většinou je naštvaný nebo je v nějakém zrovna akčním pohybu. Teď ale věnoval 200 milionů dolarů, což je teda obrovský obnos peněz na velmi dobročinný projekt.
1: Jedná se o projekt, který má zahrnovat až 360 lokací napříč celým světem. No a v tomhle projektu si dal opravdu za cíl zachránit před vyhnutím nejrůznější zvířata, ať už ve vodě a nebo na suchu. No a jedná se pravděpodobně o třeba tygry, lemury a nebo taky nosorožce, protože tohle jsou všechno velice ohrožená zvířata. No a tak potřebují nějaké ekosystémy, ve kterých se můžou v klidu prostě rozmnožovat nebo jenom tak jako pozastavit a být a nečelit pořád do nekonečna nějakým problémům. DiCaprio se rozhodl, že 200 milionů dolarů bude takový jako dobrý začátek. Vybral si 100 druhů, které bude podporovat. Jsou tam taky třeba ryby a nebo dokonce i rostliny.
0: Já tady vidím takovýho mločka pěkný.
1: Mloček právě, viď? No takže možná potkáte DiCaprio někde na Šumavě, jak bude se dívat na čolky a říkat si, nestálo by to prostě taky za podporu tohoto zvířátko. Já bych se nedivila, až půjdete třeba na houby, tak se můžete potkat no, tady s tím člověkem, který smysl svého života nalezl pravděpodobně v podpoře zvířat a rostlin, které by bez něj prostě už to nikam nedotáhly.
0: Ta iniciativa, do které zainvestoval, se jmenuje The Phoenix Species Project a více o ní můžete dočíst například na Good News Network. A to, že to je dobrá zpráva, co jsme právě řekli.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radiu Wave.

0: Chad Hugo z The Neptunes a společně s ním Likely 47 na tracku ještě Stereo Wack Jump Up Vinia se to jmenuje. No a teď už ukázka z psycha, protože Karolina a Pavel v novém dílu tohohle podcastu řeší, proč nás rychlá jízda ve filmech baví, ale v realitě může mít tragické následky. A proč třeba má smysl mluvit o rizikovém chování v dopravě i jako o psychologickém tématu.
1: Celý díl můžete najít na webu Radia Wave v podcastových aplikacích a teď si pustíme ukázku.
2: Věřím, že jste třeba viděli ty záznamy z kamer pouličních.
3: Jo, nebudeme se věnovat žádným konspiračním teoriím a podobně, ale prostě teda Filip Turek narazil do toho vozidla, to skončilo na střeše a důležitý uvést, že Filip Turek jel velkým autem, SUVčkem, takže...
2: Jedné nejmenované německé značky. A to je docela jako zajímavé. Dneska právě se budeme soustředit i nejenom na jízdu, nebo že tam teda Filip Turek jak jel nebo nejel, ale i právě na to, vlastně jakým autem.
3: No, to je
2: tam objevil.
3: To je taky zajímavý. No a on právě tedy podle těch zveřejněných záběrů i třeba právě i na webu Seznam zprávy předjížděl přesně před strážkou tu

0: v odbočovacím pruhu. Tak se tam chtěla asi zařadit, předpokládám, ale prostě tam projíždělo to houkající auto a srazili se spolu a on teda tomu jeho SUVčku se nestalo nic, to je prostě tank. A jako ten pán, ten se tam převrátil prostě na střechu, nebo ne, skoro na střechu a otočil se to.
1: Já teď vlastně jako nevím, myslím, že nějak jako byl zraněný, nevím jak moc, já pevně doufám, že je v pořádku. Co jsem ještě taky zaslechl, takže vlastně to jako auto, že, který bylo takhle jako sražený a otočilo se, tak proletělo kolem lidí, kteří byli na chodníku, vlastně kousek od nich. No. Takže je obrovský štěstí, že se doufejme nikomu nestalo nic zásadního. Jak říkám, bohužel jako nevím tohle to přesně, tuhle informaci, ale doufám, že to jako dopadlo co nejlíp, jak mohlo. Nicméně, že to mohlo dopadnout i výrazně tragičtěji, je na snadě.
0: Filip Turek samozřejmě se pak různě vyjadřoval v médiích, obhajoval svoje chování. A nás to vlastně přivedlo k tomu, že tohle z toho, co se stalo, ta nehoda, nebyla náhoda.
1: Jasně, to bych chtěl, to je takové jako, když jsem se nad tím zamýšlel a četl si všechny ty články kolem toho, mám teď na mysli z psychologické literatury, tak to skutečně jako ta pravděpodobnost, že se Filipu Turkovi stane takovýhle druh nehody, a není zanedbatelná, jo? A je to jenom čistě na základě toho, co víme třeba o tom, kdo má tendenci řídit auta prestižní značky, kdo má tendenci řídit auta, který jsou víc nebezpečný svýmu okolí. Jo?
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer

0: Audrey Nuna a Changes. Změny přicházejí i v playlistu, čekají nás takhle na závěr 9. hodiny Matyášovi kamarádi Pink Shift a taky Anky.
1: No a za chviličku už další, tentokrát poslední zprávy, které opět přinese Anabelio v 10 hodin.
2: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Open Air koncertu. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fox2.cz.

0: Vodáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Anky a jeho Gossip Girl nám uvozuje 10. hodinu na rádiu Wave a dnešní poslední zprávy přináší Anna Bilio.
1: Zprávy rádia Wave. Zprávy.
2: Úřad práce v učeňství za rok 2025 opravil chyby ve výši 3,5 miliardy korun. Oznámil to nejvyšší kontrolní úřad, který původně zjistil nedostatky za víc než 5,5 miliardy. Podle kontrolorů neopravené položky za 2 miliardy nejsou vzhledem k celkovému rozpočtu významné. Vnitřní kontrolní systém ale podle NKÚ není plně účinný. Nedostatky zjistili třeba v hospodaření s majetkem státu. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé, vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala téměř 21 stupňů Celsia. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. Královéhradecký kraj patří k nejnavštěvovanějším regionům v Česku. Ve druhém čtvrtletí letošního roku v něm turisté strávili více než milion nocí a kraj zároveň patřil mezi tři regiony s nejvyšším mezinočním nárůstem návštěvnosti. Vyplývá to z údajů agentury Czech Tourism.
1: Sport.
2: Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vytvořil evropský juniorský rekord časem 48,59 sekundy. Pro českou výpravu získal Rada na šampionátu čtvrtou medaili.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Na rádiu Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Klip s POV společně s Tylerem The Creatorem. Takový jedno POV nám tady nabízí Cringe Prince, kurátor Ugotu, protože píše, že loni, když na festival dorazil, který vlastně se konal na tenisových kurtech ve Fuxu, tak byl horkej den, nejvíc horkej den celého léta, a že si dokonce skočil do Vltavy, jak jste i slyšeli v nedávné mediálce. No a i tak dorazilo velké množství lidí, celá akce se hodně povedla a proto mají za Ugot velkou radost oznámit, že letos v pátek 21. srpna to celé můžeme zopakovat, takže pokud vás zajímá ve Fuxu Live Open Air, tak pod Širákem na Štvanici se můžete těšit a taky potom přímo v klubu, až to všechno vyeskaluje do nějakých nočnějších hodin. Cringe Prince se tam taky zároveň objeví, protože toho tam nemůžeme minout, s ním společně Dušan Vlk a spousta dalších, takže Edův syn. Prostě vlastně většina těch men, které byste si přáli, jako třeba Matyášovi kamarádi, JB Clifford a tak. Takže máte plány na 21.8. jsem vám chtěla říct.
1: Krom horkých dnů je horká taky albová novinka Cringe Prince. Od něj většinou chodí věci prostě po dvojičkách. V jeden den vydal dvě EPčka v minulosti, no a teď potom, co vyšla květnová deska Toxic 12, tak vydal ještě Spirit of Truth. Je to o něco méně temné, je to o něco víc prosluněné, je tam víc soulových samplů a je to vlastně v songwriterském a producentském tandemu s beatmakerem, který si říká Superskem. My si teďka z nového Cringe Prince dáme ukázku Who Did, no a společně se budeme těšit na venkovní Ugot na Štvanici.
2: Servus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8, právě posloucháte Radio Wave.

0: Vítězná kapela hitparády neobjevených Starter Meluzína a jejich single Probouzíš se. A teď už si dáváme takový side questík.
1: Protože i v létě se prostě nějaký takový melouch nebo brigáda hodí, no a Quest uvádí právě speciální letní sérii. Side Quest rozbíráme v ní ty nejzajímavější a nejdůležitější české hry za posledních více než 20 let.
0: Nahlížíme na ně z dnešního úhlu pohledu a vezmou vás moderátoři a moderátorka Questu do dob, kdy se vytvářeli a zasazují vás do historického kontextu, takže díl první se věnuje naprosto kultovní české hře Mafia. Tady je
1: Já
0: ukázka.
1: To miluju, to je jediná hra, kterou znám.
2: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
3: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
4: Šárko, když se řekne Mafie, první je Mafie jednička, co se ti vybaví úplně jako první?
1: Taxíky.
4: Taxíky. Mm-hmm. Ne hlášky, nejsou to hlášky z českého dabingu.
1: No tak samozřejmě, že to jsou hlášky. Máš gramofon, Jardo?
4: Já mám gramofon.
1: No tak vidíš.
4: A dokonce jezdím jako šílenec a snad se nebojíte se mnou jezdit. Občas mi ty hlášky z Mafie proniknou i do běžného života, musím říct, že jsem skutečně hrál Mafii tolikrát a jako tolikrát jsem různé mise projel, že některé mám totálně v paměti vypálené.
1: Upravil ti někdo někdy fasádu?
4: No ježišmarja, to, co pak nám to tady jde za páreček. Lukáši, ty se tváříš na to jako lehce jako skyslé rajče.
5: Je to tak, no. Já přemýšlím, co vlastně bude, nebo nechci, aby moje role v dnešním speciálním questu byla jenom taková rové skeptika, ale musím být upřímný k vám a velice živě si pamatuju, že pro mě třeba jeden z důvodů, proč jsem té první Mafii nikdy nepropadl, byl právě ten jinak oslavovaný slavný český dabing, protože já jsem hrál, a teď přemýšlím, jestli to bylo demo. Měla ta hra demo?
4: Neměla.
5: Tak to nebylo demo, tak jsem tím pádem musel hrát plnou verzi. A je možné, že to byla plná verze, kterou jsem si tehdy půjčil, a to není žádný eufemismus, skutečně jsem si ji zapůjčil z obchodu s videohrami, ve kterém jsem tehdy pracoval, respektive to byl obchod s něčím jiným, ale videohry se tam prodávaly taky, což ní tady jsem měl, byly to prostě CDčka. A zahrál jsem si ji pod už jakoby vlastně nahypovaný ohlasy lidí, kteří ji hráli, milovali, recenzovali případně, nadšeně o ní psali už na tehdejších internetových diskuzích. No já jsem si to pustil a mě strašně kopl do hlavy právě ten český dabing, kterýho nejsem příznivcem do dneška, ale je to takový ten můj problém, že já nejsem příznivcem české dabingové školy moderní nebo takové té podrevoluční vlastně. A ve hrách to u mě platilo dvojnásob, takže já jsem se kvůli tomu tehdy od té Mafie dost odrazil a skoro bych se pasoval tehdy na hejtra, protože jsem strašně nerozuměl tomu, proč se někomu tak strašně líbí něco, co mi znělo takhle. Takže doufám, že mi to v následujících minutách, desítkách minut důkladně vysvětlíte.
2: Quest. Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

0: OK Lu, která teď o víkendu vystoupila na brněnském festivalu Popmese. I tam se objevilo Radio Wave, třeba Impact jste tam mohli živě zažít a určitě pokud jste to nestihli, ale chtěli, tak bude možnost záznamu právě třeba v příštích dnech.
1: No a pojďme se podívat na Starter teďka, co nás čeká právě v něm, protože festivalová sezóna se Starteru prostě nemůže vyhýbat.
0: Nemůže, ale zároveň už ty živáky skončily, tohle byl poslední z nich. Podívali jsme se ještě na festival Povaleč, kde to bývá velmi fajn. I třeba kvůli tomu, že se vždycky připojí hlavní dramaturgině festivalu Roska Hájková. Takže všechny skladby, které jste poslali a které se hodnotily na místě, krom Roskou ještě Veronikou Sirotkovou z Tajgy a taky Tadeusem Racetym. Obě tyhle jména byly ve finále toho uplynulého ročníku Startéru. To znamená, že teď si vyzkoušeli tu opačnou roli. Doposud slýchali feedback na vlastní tvorbu a teď museli nějaký feedback vymýšlet. Takže i v tom to bylo zábavné, ale zábavné to bylo hlavně díky vašim trackům, kterých jste poslali docela dost a víceméně se dá říct, že ta kvalita každým rokem stoupá, takže záznam z Povalče Startéru živě můžete ladit dneska po 8. večer na Radio Wave.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Meaningful Stone, Stone a Jason společně na tracku One Plus One rovná se nula, jo, teda pro vaše překvapení. Co se nerovná nule, je doba, od které uplynulo, když bylo v českých kinech poprvé možné vidět Amélie z Montmartru. V září to bude 25 let.
1: No a stejně tolik bylo tehdy hračce Audrey Tutu, která hrála právě Amélie z Montmartru, což jí právě letos přináší v srpnu životní jubileum, oslavila 50. narozeniny. No ale není to jediný film, ve kterém jste mohli Audrey Tutu vidět, i když možná si jí pamatujete právě z tohohle docela kultovního snímku úplně nejvíc. Já třeba jsem byla docela překvapená z toho, že se pak objevovala v docela takových jako zásadních filmech, jako třeba Šifra mistra Leonarda, taky stvárnila Coco Chanel, což je asi další takový výrazný snímek, anebo Pěna dní. To jsou všechno filmy, ve které jste jí mohli vidět, ale v posledních letech už jí to až tak neba. Začala se věnovat spíš své fotografické tvorbě, taky rodině, divadlu a soukromému životu, což prostě úplně chápu, protože to má taky hodně lidí rádo.
0: Opravdu se dneska na veřejnosti objevuje spíš výjimečně. Naposledy se ukázala letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Tak to je docela jakoby specifický a určitě se tam moc těšila celý rok na tuhle tu jednu akci.
1: Říkala si, zajedu prostě do Německa podívat se na nějaký čokolády.
0: Oplatky.
1: Takže možná, kdybyste třeba taky chtěli vyzvat tuhle francouzskou herečku k nějaké spolupráci, je to cesta, těžko říct, čemu se teď bude věnovat víc. Každopádně, pokud máte film Amélie z Montmartru rádi, tak můžete oslavit to 25. výročí a dopočítat si, kolik to teda znamená, že je vám tím pádem.
0: To pianko tam, viď?

0: se vdali za Oh My God a my už tady máme vykoupaného Jardu Petříka. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, přesně tohle jsem si řekl, když jsem dneska ráno vstal a má okna na východ už zase byla rozpálená tak na 60.
2: No a ty jsi se ale řekl úplně věc, která mě tady doteďka jako nějak, já to nemím zpracovat. Ty jsi řekl, vykoupala jsem se v bazénu na terase?
1: Je to tak, to je taková ta radost, když máte malé dítě a koupíte mu bazén a ještě větší radost z něj pak máte vy, když se do něj naložíte.
2: Takže v bazénku, takže přidřepnul jsi v bazénku.
0: Jenom nožky.
1: Ne, celý, on má 1,20 m, takže se tam člověk docela dobře naloží.
0: Takže velké svlažení.
2: Nafukovací káť prostě.
0: Ano, ano, taková, ty si dáváš takový cold plunge v podstatě raní.
1: Jo. Ať takže, už je to cokoliv, jo.
2: Takže kdybyste chtěli se schladit, tak můžete se stavit u Jardy doma na terase, má bazének, tak to je taková nabídka teda pravděpodobně, nebo vás schladí ve vysílání.
1: Spíš provokace než nabídka.
2: Ve vysílání, který následuje 4 hodinky. My se loučíme, buďte spokojení s dnešními programy a taky teplotama. My se na vás těšíme zítra zase brzo ráno. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí. Zrychlí tep. Zvedne ze židle. Strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Ahoj, tady Karolina Beranová, posloucháte Rádio Wave.

11. hodina dopolední a venku už zase přes 30 stupňů Celsia, tak si na sebe prosím vás opět dávejte pozor v těch vedrech, hodně pijte, schovávejte se do stínu. Asi už to znáte za to letošní neuvěřitelně horké léto, které máme z první poloviny za sebou, tak uvidíme, jaká bude ta druhá. Před námi je samozřejmě ale také další společná čtyřhodinovka pondělního On Airu na rádiu Wave, teď už nikoli s Terezou a Filipem, ale Jardou Petříkem. Já vám přeju příjemný poslech i teď 7 minut po 11. Inji a Boko Youth nám tu dnešní společnou šichtu takzvaně zahájili, za chvíli budeme pokračovat s domácím Darko Donem. Do 12. pak třeba taky Barry Elsanou Vaverkovou, Georgia Smith s Popkánem a nebo John Glacier s novinkou Bond Girl. No a taky pro vás budu mít nějaké ty kulturní tipy a v téhle hodince za pár minut ukázku z aktuálního vydání Studovny. Zadu mošku, tak se duvání, zadu mošku, tak se duvání, zadu mošku, tak se duvání.

0: before with no second chance. Touring the globe and taking a piss. I knew what I wanted at a glance. I need it all in my hand.
1: I need it all, nigga, in advance. I lit a ball, but I made a jam. Know what I saw in the trance. Don't do the talking, you spank.
0: This shit was all a part of the plan. Please do not step out of rank. Put the food on my fork and tell him to scram. Clean up the mess in the sink. I'm facing the northeast, deep in prayer. The blessings just catch up to me. I see the same shit everywhere I go. They're just kinda greasy. I told 20 better than me. I still got vendettas to see through.
1: I keep a more hot in his bag, but he know it's better to keep. I throw the tour profits on the dancer, I might invest in some weeds. I did some tour routes in the vans, a five-step in the niche. Explore them lessons could teach. I hope this message could reach.
0: The AMG straight up the street. I buy a Bottega and Bling. 456, I'm cleaning up easy. If you love me, then why would you leave? Hey, you might as well say what you mean. Shot caller got everything greenlit. My fault, my record ain't clean. Got caught up heavy, we was teens. They lost steps to the scheme.
1: Grew up in red, belly of the beast. Possibly the Benz, Bentley or a Beam. I want my neck heavy with a gleam. I know I'm death ready like a team. I know my best bet on the beat.
0: I feel like lead belly pulling strings. Bro, I got a tech card on the team. Prone to attack, it's time to eat. Put a few real niggas on their feet. They gotta deal with it when we bleed them. This shit was real deal till you bleached it. I sent the flick in for the visa. I took a trip for relief. I can't relent for a reason. Had to make sense of my demons. Found out we live with their research. On the strip, swiveling in a ski.
1: Some lost in the hands of the reaper. I'll pull my last sip in the streets. I was taught use my hands and my feet for it. Everything flashy ain't what it seemed.
0: No second chance. It's touring the globe and taking a piss. I knew what I wanted at a glance. I need it all in my hand. That shit was part of the plan. Lo and behold, the only one standing. Hurtling over all the trap.
2: Tony Shield. Tony Shield.
3: Aeroset, Shirt a Mike, tohle byla jejich spolupráce pojmenovaná Lead Belly, po které vás ve čtvrt na 12 čeká už ve vysílání ukázka z aktuálního vydání Studovny, kde mluvila Bára Tomášková mimo jiné o tom, jakým způsobem oslovovat mladé diváky a divačky ve světě kinematografie. Založila produkční a distribuční společnost Crystalloid a světu filmu se věnuje už od svých 17 let, takže rozhodně ví, o čem mluví. No a v té nové Studovně, navazující na předchozí díl, Anetu Štokorovou zajímalo téma filmu třeba i to, co dneska ve světě oslovuje právě mladé diváky a divačky. Ochutnávka následuje a celý díl Studovny na Wave.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastů.
4: Ty jsi na Instagramu sdílela i příspěvek, kde jsi popisovala právě v těch 17 to vyhoření a tu zkušenost s tou společností. Jaký to bylo, když se na to teďkon ohlídneš z té pozice, co už tě to vlastně všechno naučilo? Co by ses tehdy poradila jako ty úplně začínající filmařce?
5: Já jsem to strašně hrotila. Já jsem strašně chtěla, aby mě měli rádi, aby vlastně, abych to místo tam měla, jako že mě tam jako budou chtít, když to řeknu fakt jako hloupě, ale hlavně to tu nějakou zadosti učinění, nebo to zadosti učinění a jak se to řekne, jako, no aby prostě člověka měl někdo rád. Takže to, takovýhle pocit jsem se tam nesla a vlastně ten producent byl velmi chytrý, bohužel tím špatným způsobem, že vlastně on to uměl, jako dát tomu člověku ten pocit, jenomže on mu ho dával jenom když chtěl a když on jako pak se rozhodl, že hele, prostě teď se třeba nezachovala hezky, nebo já nevím, neudělala tu práci tak, jak jsem chtěl, nebo nepřinesla to, co jsem požadoval, tak vlastně pak s váma třeba nemluvil. A to byl pro mě vlastně ten nejhorší trest, že vlastně, nebo na vás házeli jenom pohledy, jakože co ona tu dělá, ona už tu nemá být. A my jsme se dostali do jednoho bodu, kdy jsme byli, jakože já jsem chtěla odejít a on mě chtěl vyhodit. Jenomže nás tam držely právě projekty a jak jsem tam měla nějaký jakoby ty závazky vůči projektům, tak to nebylo možné. A já jsem hlavně nechtěla odejít, nebo to byl ten nejhorší pocit, že já tam vlastně nechci být, ale chci tam být, protože se jinak k filmařině nedostanu. Prostě bohužel vám nedá nikdo šanci v 17 letech jinde, nebo v 18 už tehdy. Takže jsme se tak jako drželi v takovým mřížce. No a pak nakonec jsem to vlastně rozsekla já, kdy už fakt jako to byl strašný malér, to, co se tam stalo jako pro mě morálně. A tak jsem si řekla, hele, tady už nebudu. A prostě vzala jsem si počítač a šla jsem za producentem a ten rozhovor byl už strašný, ten, když jsem odcházela, no. Ale zvládla jsem to, bylo to den před Vánocemi, takže docela hustý, ale já jsem to chtěla mít vyřešený na nový rok, prostě už jsem to nechtěla být, nechtěla jsem si to tahat do nového roku.
4: Co ti to dalo do současnosti tahle zkušenost, jak třeba teď k tomu přistupuješ?
5: No extrémně moc, jako to, ať už je to ten přístup k lidem, anebo je to třeba právě to, že dáváme tu příležitost těm mladým lidem klidně, ať jim je 15-17, prostě když mají co říct a chtějí něco říct, tak prostě ať to říkají a mají tady ten prostor. Takže si myslím, že to je určitě o tom přístupu a o tom, jakým způsobem budovat ten safe space a taky co vlastně člověk chce tím to audiovizuální nějakou produkcí dosáhnout. No, tak to mi tak hodně nastavilo docela mindset.
6: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva koncertní tipy pro Prahu na dnešní večer. Začneme pozvánkou do Archi Plus, kde už v 18.30 vletne na pódium australská smršť jménem Airborne, která vrací rock'n'roll ke kořenům. Živelná katastrofa z australského Warrnambooleu představuje, že pořád ještě takzvaně fungují kaskadérské kousky na konstrukcích pódia, drcení pivních plechovek o hlavu a hromové hymny. Tohle všechno dneska v Arše Plus po 6:30 večer. V Sub-Zero to nebude o nic méně nářezové, čekají vás američtí Evoken, španělští Todomal a domácí Hnilomorna, neboli legendární dumová Trizna ze Spojených států, která zavalí smíchovský sklep svým typickým lezavým tempem a brutálním zvukem vypilovaným do dokonalosti. Turné s ním jedou již zmiňovaní španělští důmaři Todomal, kteří se zase nebojí tradičnějšího pojetí gradujícího až do naprosto epických ploch s výrazným vokálem. No a o support se postará lokální Dungeon Synth Hnilomorna. V Sub-Zero se startuje už v 6.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

Tak co se dneska zdálo vám a s kým? Bariel a Anna Vaverková, snívám s tebou. 11 hodin 41 minut, pondělní on air na Radio Wave teďka zamíří do světa londýnského rapu za June Glacier, která v loni vydala svůj dlouhrající debut, jmenuje se Like a Ribbon, no ale od té doby už stihla hned několik dalších nových songů. Jeden z nich si hrajeme jako aktuální letní novinku v našem playlistu, jmenuje se Bond Girl a je v něm celkem jasná inspirace detroitským technem, do jehož rovného beatu John Glacier sype své volné asociace.

0: Jestli jste ještě neslyšeli nejnovější fasády, pak rozhodně doporučuji, abyste to napravili, protože Alena Harciníková si vybrala velmi aktuální téma, a to klimatickou adaptaci českých měst v souvislosti s tím stále se oteplujícím prostředím kolem nás. Mluvila o tom s Janem Richterem, specialistou na adaptaci města na klimatickou změnu z pražského magistrátu, který přiznává, že na vlny takovýchto 40-kových veder prostě nejsme připraveni. V podstatě žádné město nemá krizový akční plán a Praha je na tom s přípravami v porovnávání s jinými městy ještě celkem dobře. Fasády o tom, jakým způsobem se připravit do budoucna na takovéhle teploty, které budou daleko více standardem než nějakým extrémem, a třeba i komentář o tom, jak se podařila nebo nepodařila rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad, kde aktuálně lidé žehrají na nedostatek stínu, ale za 10-15 let, až vysazené platany vyrostou, tak se to samozřejmě všechno daleko víc promění k lepšímu. Tak o tom všem jsou nejnovější fasády. Poslechněte si na našem webu nebo v podcastových aplikacích. No a do 12. v playlistu před námi třeba ještě Young Lean, a nebo The Drums.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v pražské Troji, letní podcast

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Frost Children a věc pojmenovaná Radio. My jsme si v půlce července nasazovali hned skladby ze dvou desek, ve kterých má prsty producent Kenny Beats. Tou první nahrávkou je album RX od Rickou Nasty, no a tou druhou překvapivě úplně jiný žánr, a to newyorští post-hardcoreáři Show Me The Body, kterým s novou deskou Alone Together pomohl právě taky Kenny Beats. Jestli k lepšímu, to si tak úplně nejsem jistý, protože v porovnání s předchozí řadovkou Trouble The Water, která měla daleko větší hříz, mi přijde, že Show Me The Body na té nové desce jsou až zbytečně vyměklí. Každopádně, jestli to bude stejné i naživo, to se můžete už tuhle sobotu přesvědčit v pražském prostoru By Jesus, kde se Show Me The Body představí právě s tou novou deskou. A jako support zahrají tak ještě Last Encounter. No a my si z té nové desky těchto newyorských post-hardcoreářů hrajeme song, který se jmenuje Do What's Right Happy. Tohle jsou nový Show Me The Body.

0: skutku kruciální gastronomické otázce se věnovali chudáčci v nejnovějším díle, a to jestli ananas na pice je hot or not. No, jak to máte vy, to je samozřejmě na každém. V tomhle vedru si myslím, že je každopádně cokoliv na pice hot, ať už je to ananas nebo něco jiného. Každopádně kromě zmíněného beefu ananasového na pice a ostatně i spousty dalších zatracovaných jídelních kombinací se mimo jiné v nejnovějších chudáčcích dozvíte taky, že Petr nevlastní žádné šortky a potí se mu kolení jamky. Já si myslím, že v těchto vedrech se spoustě z nás potí i lokty a kolena jako taková. Každopádně ukázku z nejnovější chudáčku pro vás mám přichystanou právě teď. No a celý díl si vyposlechněte na wave.cz nebo v podcastových aplikacích.
1: To byla opravdu menu, kde si člověk musel vzít záložku, aby jako nestratil stranu, kde si chtěl objednat.
2: Bylo tam 320 položek.
1: Což je neuvěřitelný.
2: A bylo to jako
1: u
2: každého druhého jídla byl vtip, ale takovej ten vtip z rodu, jak dneska rádi říkáme, cringe.
1: Můžu?
2: Jo? Ano, no samozřejmě.
1: Holandský řízek? Asi s travkou, ne?
2: A s travkou napsáno s dvěma F.
1: S
2: travkou, jo? Jako takovýhle, ale a názvy prostě Pivrncův roztoč kolotoč, směs ústeckého mocnáře, pikantní směs šefce Matěje, směs pikantní směs pana Šejtročka, která se od Matěje lišila tom, že jedno bylo kuřecí, druhý bylo z vepřovy, a jinak to bylo vlastně všechno kaťák.
1: No,
2: a já jsem tohle...
1: Ale oni tam měli i specializovanou kubánskou. Oni to měli na státy,
2: no,
1: přece.
2: Jo.
1: To bylo jako neuvěřitelné.
2: A já jsem to sbíral a bylo to naprosto nádherný, protože druhý den po divadelní premiéře si jako nechcete dát fine dining prostě, nebo zajít si někam na finger food. Chcete prostě, aby toho bylo hodně, aby tam byly hranolky, aby tam byla tatara,
1: a
2: aby,
1: česká
2: to, aby to v tom plavalo. Ano, smažený sýr měl v sobě zapíchnutou českou vlajku. Takže jako lípa byl klenot a opravdu mi chybí.
1: Jo, chápu.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V pondělí sice mívá většina galerií zavřeno, ale nějaké ty výjimky se najdou. V Praze asi víte, že Muzeum Kampa má pravidelně otevřeno každé pondělí. Aktuálně je tam jedna z výstav k vidění, ta s názvem Mila Adrieno, která se koná u příležitosti z tého výročí narození Adrieny Šimotové. No a jejím jádrem je sbírka vytvořená manželi Mládkovými. Cené jsou hlavně textilní koláže ze 70. a taky o dekádu mladší prořezávané kresby do vrstveného karbonového papíru. Historickou kolekci Muzea Kampa na výstavě potom doplňují zápůjčky z veřejných i soukromých sbírek, které ukazují některé další polhy tvorby Adrieny Šimotové. V muzeu Kampa k vidění třeba právě dneska. Kromě Říži má každé pondělí otevřeno také galerie s názvem Pekelné sáně. Aktuálně je tam k vidění hned několik výstav současných mladých autorek a autorů. Jednak Evy Macekové pod názvem Green Screen, která umělkyně, která absolvovala obory textilního návrhářství, ilustrace a grafiky na pražské Umprumce a pro kterou je kresba prvkem, jenž propojuje existující předmětnost s imaginárním světem figurace. Další vystavující je Svetlana Fialová. Růža Maxing je výstava, která se, co se týče názvu, odkazuje na slovenskou reality show Růža pre nevestu, která je modifikací americké soutěže The Bachelor. No a Svetlana Fialová ve své současné tvorbě tematizuje právě sociální jevy spojené s masovou populární kulturou. K vidění je i tvorba Richarda Štipla pod názvem La Petite Mort. Tohle jedno z mála solitérních českých sochařů, který se cíleně vymyká formálním trendům. No a vidět můžete i tvorbu Terezy Holé. Její výstava nese název Pole těla a přináší takové zneklidnění i narušení vizuálního rámce. Nachází se zde reminiscence patrné ve zvolených pro dnešní dobu nezvyklých materiálech, jako jsou kůže, seno, dřevo, rákos a nebo sláma. Tohle všechno můžete vidět v kroměřížské galerii Pekelné sáně třeba právě i dneska.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

When in summer, I forget about the winter. Tohle byla YG ve 12 hodin a 40 minut. A před námi nový The Strokes, které rozhodně neposlouchejte, pokud jste alergičtí na autotune, protože nová sedmá řadovka nazvaná Reality Awaits je vokodéru naprosto přeplněná. My si z téhle desky hrajeme věc pojmenovanou The Fruits of Conquest, no a po nový Strokes za chvilinku taky Corday a Lil Wayne a nebo slovenští Tolstoys.

0: Není to tak dávno, co humanoidní roboti byli v podstatě jenom ve sci-fi filmech a sci-fi literatuře. No a vězte, že třeba v letošním roce, v tom prvním pololetí, už samotná Čína dokázala vyvést a prodat více jak 19 000 kusů humanoidních robotů. No a podle dat kalifornské výzkumné společnosti Smart Analytics Global, jich do konce roku bude ještě 60 000 a v roce 2030 dosáhnou dodávky humanoidních robotů až na 500 000. No a pak už je jenom krůček k Terminátorovi dvojce a víme, jak to celé dopadne. Každopádně zatím máme pořád ještě rok 2026, takže spoustu krásného života před sebou. No a před námi do 13. v playlistu třeba taky Cloud a nebo domácí Aida de Young.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Hned dva výjimečné jevy nás čekají na obloze tenhle týden. Jednak samozřejmě částečné zatmění slunce, které si na evropském kontinentu budou moct užít v plném gardu, hlavně ve Španělsku, anebo případně taky na Islandu. U nás to bude, tuším, že ve středu těsně před západem slunce okolo 8 hodiny večerní, kdyby mělo na našem území být zhruba zakryto okolo 85% slunečního kotouče, samozřejmě měsícem. No a pak nás čeká samozřejmě taková srpnová klasika o den později, to znamená 12. srpna, ideálně v noci ze čtvrtka na pátek bude nejlépe pozorovat noční oblohu, pokud chcete vidět co největší množství perzeit, které budou létat napříč noční oblohou. Takže vypravit se někam ideálně za město, kde vám nebude tuhle podívanou rušit jakékoliv umělé osvětlení. No a pokud budete chtít sledovat to slunce, které bude zakryté měsícem, tak rozhodně si na to pořiďte tu správnou výbavu, protože nikdy byste do slunce samozřejmě neměli koukat přímo jenom přes sluneční brýle nebo něco podobného. Pink Panthers za námi se songem Mosquito a budeme pokračovat v tanečním duchu. Po vesmírné lomeno noční obložní vložce před námi teď Madonna a její singlovka Danceteria z nové desky Confessions 2.

0: Tak kolik už jste letos upekli koláčů s drobenkou, pozbírali litrů borůvek, malin, ostružin a vypleli zahrádek na svých chalupách nebo na chalupách svých rodičů a prarodičů? No, vypadá to, že tady máme nový trend, minimálně podle toho, co nám ukazují sociální sítě, protože v nejnovějším dílu našeho podcastu Hotspot bylo tématem právě tenhle návrat do kulis českých chalup, luk a rybníků a za takovou tou představou ideálně stráveného léta. Proč jsou cottagecore a Czech summer core tak populární v aktuální době a jak tahle estetizace a romantizace českých prázdnin docela efektivně maskuje realitu života na venkově, který je samozřejmě složený i z nekonečné práce v podobě toho, že pořád musíte sekat trávu, na podzim hrabat listí, starat se o to, až ze stromů začnou padat jabka a další plody a tak dále, nehledě na to, že opravy kolem domů také vlastně nikdy nemají konce. Tak o tom všem je nejnovější hotspot. Na tohle téma se zaměřili Sara Chabulka, Simar, Barbora Součková, no a celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Já teď pro vás máme ve vysílání připravenou krátkou ukázku a jdu si dát nějakou tu natrhanou borůvku.
1: Zároveň, když se ještě podíváme na to, jak tenhle trend pracuje s představou určitý krajiny, můžeme si všimnout, že vzhledem ke klimatické změně se to taky stává dost utopický ideál, který si spíš romantizujeme a estetizujeme, ale jak kdybychom neviděli všechny ty problémy, které hlavně během letních měsíců a extrémních vln veder tu krajinu sužujou.
2: To je hrozně důležitý bod celý té kritiky, alespoň teda za mě, protože český léto kor vytváří trochu nostalgii po krajině, která ale pomalu vlastně přestává existovat. Všechny ty zelené louky, koupání v čistém rybníce, ty lesy plný hub, jako tohle už podle mě bohužel vlastně vůbec není pravda. Jako Česko zažívá extrémní vlny veder. Mně třeba přijde hodně zajímavý shrnutí od projektu Intersucho, který dělá Akademie věd spolu s Mendelovou univerzitou, podle kterého byl letošní červenec vlastně vůbec nejteplejším v historii měření. A v kontextu třeba půdního sucha se v celém půdním profilu na 95% území vyskytují odchylky od toho nějakého obvyklého stavu. Extrémní sucho pozorujou až na 31% území a výjimečný sucho až na 12% Česka. Klesají taky zásoby podzemních vod, takže chataření, chalupaření je v současnosti spíš než třeba ta zelená tráva před chaloupkou, spíš jenom jako sežehnutý žlutý trávník a věčná třeba debata taky o tom, jestli si můžeme dovolit umýt nádobí teď, nebo počkáme, jestli třeba trošku nezaprší, nebo jestli si můžeme dát sprchu, nebo tím vyčerpáme úplně veškerý zásoby vody, který ve studni máme.
1: No jasně, a zároveň ten trend podle mě hodně akcentuje i třeba právě rybníky a koupání, což je sice aktivita, která asi jako jediná umožňuje ty hrozný horka přežít, ale v přírodních vodních zdrojích se to taky stává čím dál tím víc složitý. Vysoké teploty totiž mají vliv na rozvoj sinic, kvůli nimž může být koupání v takových vodách i zdraví ohrožující. Zároveň se ta voda přehřívá, což je taky fatální pro vodní živočichy i rostliny.
2: No je to přesně tak, jak říkáš. A sice je hezký, že se třeba máme tendenci možná navracet do českých chalup a k českému létu místo toho, abychom museli jezdit do všemožných exotických lokalit. Evidentně nás tohle láká čím dál víc, ale zároveň nelze to dělat bez toho, aniž bychom ignorovali ty podmínky, ve kterých se ta naše krajina nachází.
1: Já jsem dám jenom takovou mini vsuvku, ale já jsem vlastně ráda, že se to začíná trochu víc akcentovat i skrz tu zemskou popkulturu, viz filmy Brutální vedro z roku 2023 nebo třeba Sucho 2024.
2: To mně přijde, že vlastně bývá docela paradoxně takový dobrý znamení, když už se tyhle téma dostanou i do nějaký širší popkulturní produkce, tak mám pocit, že i širší veřejnost to začíná brát jako trochu relevantnější téma.
1: Doufám v to.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Market Hold Me, krátce před 1:30 v pondělním on airu na Radio Wave, v playlistu za chvilinku Ten Lines nebo taky 58Gčka. No a dneska v 9 večer, jako každé pondělí, taky stage, kde pro vás opět chystáme záznam nějakého toho živáku. Tentokrát se můžete těšit na skotský projekt Jacob Elon a vystoupení z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu, neboli žánrově propojování indie folku a intimního písničkářství s hodně precizní kytarovou tvorbou. Jestli máte rádi jména jako třeba Jeff Buckley, Rufus Wainwright nebo Nick Drake, tak si myslím, že by vás dnešní stage taky mohla docela dobře bavit. Poslechněte si na vlastní uši dneska a ověřte si, jak vám budou Jacob Elon naživo sedět na Radio Wave v dnešní stage od 9 večer.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radio Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Už zítra v podvečer vás v prostorách zahrad zámku Troja v Praze čeká druhá letošní Riviera, neboli naše už několika letá spolupráce s galerií hlavního města Prahy. Neboli vlastně, dá se říct, multižánrový večer, v rámci kterého se můžete těšit na koncert, na debatu i na nějakou tu výstavu. No a co se týče toho zítřejšího programu, samozřejmě opět se vstupem zdarma a začátkem o 17:30, tak v hudbě nebo z té hudební části se můžete těšit na projekty Wooden a Silence a taky Josefa K. Dále dojde na performativní odhalení sochy Circle with Benny Centers, Jakuba Chomy a Hany Polanské a taky se můžete těšit na druhou z debat Terezy Havlínkové, tentokrát na téma Raj konfliktu. Bavit se bude se Sabinou Mladenovou, střihačkou filmu a reality show Lighthouse, taky s hudebním publicistou Pavlem Turkem a do třetice s Dominikem Málkem neboli Asa Piardou, jedním z autorů podcastu Excalibur. O tom, proč konflikty generační, třídní nebo estetické hudbu a umění neničí, ale pohánějí. A taky o tom, že u Blur versus Oasis to ani nezačalo, ani nekončí. Zítra od 17:30 druhá Riviera, opět v prostorách zahrad zámku Troja. A kompletní informace hledejte už tuhle chvíli na facebookové události.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: No a samozřejmě dodám, že pokud chcete vidět, jak vypadala ta první letošní Riviera, tak fotogalerii už najdete na našem webu i sociálních sítích. Teď si hrajeme novinkovou

0: Pure Smile Snake Venom, tohle byla Earth Eater. Sama také docela solidní žánrová chameleonka, která si prošla od, řekněme, kytarového období přes hodně experimentální až po, řekněme, postklubové. Každopádně teď 10 minut před 14. před námi docela v dnešním pondělním on airu na Waveu ještě Real Estate, Hand Habits, nebo taky Reggie Snow.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Čau, tady Tom z Ghost of You, poslouchá.

Už jsem tady dneska mluvil o tom, kolik nebo jaké množství a kolik kousků superhumanoidů už se v letošním roce prodalo a že jich většina pocházela z čínských továren a do jakého čísla se dostaneme během dalších 4 let, že už to budou v podstatě 100 000. No a v souvislosti s hyperrychlým rozvojem umělé inteligence se samozřejmě rozvíjí i další formy toho, jak nás jako společnost takzvaně oblbnout a vytáhnout z nás co nejvíc peněz. No a jedním z příkladů je třeba i to, že když vám teďka zavolá nějaký váš kamarád, známý nebo příbuzný, a vy si budete myslet, že opravdu mluvíte s ním, tak realita už může být úplně jiná. Ve skutečnosti to může být jenom namapovaný tón a mluva vašeho známého příbuzného nebo kamaráda prováděna nějakým tím robotem. Přesně o tom máme také jednu z aktuálních wave newsek, že skemeři takzvaní, neboli lidé, kteří se vás snaží podvést a vytáhnout z vás peníze, tak po telefonu už dokážou mluvit hlasem vašich blízkých za pomocí deepfake AI. No a to je, přátelé, pořád teprv začátek. Pojďme radši zpátky k muzice. Nová Rikou Násty, tohle je singlovka, která se jmenuje Cupcake.

0: Make it bang, flow high, pondělní on air na rádiu Wave, za chvilinku s ukázkou z nejnovějších houpaček, tentokrát na téma čištění zubů vašich nejmenších, teda ne těch zubů, ale myslím dětí samozřejmě. Míša Sladká o tomhle mluvila v nejnovějším díle houpaček s dentální hygienistkou Anou Hájkovou a došlo tak samozřejmě na to, jak správně dětem čistit zuby, od kdy a jaký vliv třeba na kazivost zoubků má noční kojení a jestli můžeme čištěním proti vůli dětí způsobit jejich trauma. Tady je ukázka a celý díl na našem webu a v podcastech.
1: Kazy nejsou dědičný. Kaz způsobuje bakterie, která se jmenuje Streptococcus mutans. To znamená, že zubní kaz je vlastně bakteriální onemocnění. Spousta rodičů vlastně ke kazu přistupuje jako k nějaký hotový věc. Jako to se prostě děje, mně se to dělo, mojí mámě se to dělo, takže tobě se to bude dít taky. Ale tak to není. Jo? My tomu vlastně zubní kaz je plně. To jsou plně preventabilní onemocnění, to znamená, že já jim můžu tou dobrou péči předcházet. A to je důležité mít na paměti. Tak i když já jsem rodič, který nemá sanovaný chrup, to znamená, mám někde kazy sama nebo paradontózu a neřeším to. A pak pusinkuju to svý dítě nebo mu olizuju lžičku a dudlik, tak vlastně přenáším ty kazutvorný nebo parodontální bakterie vlastně do pusy tomu dítěti a můžu mu tím způsobit, že bude mít vyšší tu kazivost.
2: Já no to vlastně, je hrůza.
1: Je to hrůza. Proto je důležitý myslet i na sebe v tomhle tom a jít příkladem. To je strašně důležitý, aby to dítě se naučilo mít ten návyk, jo, když to uvidí u mě, tak to snadněji převezme a bude to dělat taky, jo, takže že kazy jsou dědičný, nejsou. A pak mě ještě napadá, jo, že dítě nepoužívá mezizubní kartáčky, tak používá a několik velikostí, to už jsme si vlastně říkali před chvílí. A že dítě chodí na dentální hygienu a chodí i k zubnímu lékaři, ideálně čím dřív, tím líp. Já vždycky říkám k zubnímu lékaři už s prvním prořezávajícím zubem. Ono to má totiž svoje opodstatnění v tom, že ve chvíli, kdy to dítě má třeba nějakou poruchu skloviny, nějakou genetickou vývojovou vadu, kterou samozřejmě mít může, tak ve chvíli, kdy ten zubař to dítě může monitorovat už od úplného počátku, tak je schopen tomu vlastně předcházet. Ta voda způsobuje to, že ten zub je třeba náchylnější k té kazivosti.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Už jsem vás zval na nějaké ty dnešní koncerty, taky na zítřejší druhou Riviéru. No a teď přidám tip na jednu zajímavou komentovanou procházku, nebo vlastně rovnou na dvě. Ta první se uskuteční zítra, v úterý 11. srpna, a to na ostrově Štvanice. Je to další ze série Camp Tour, proběhne od 6 hodin večer a bude se věnovat vlastně právě prostoru Vltavy a jejich břehů, protože ty procházejí v posledních letech výraznou proměnou. Můžete se těšit na procházku, která povede od Štvanické lávky až po prostor mezi Karlín a Holešovice. No a začátek je na ostrově Štvanice zítra v 6 hodin večer. No a druhá komentovaná nikoliv procházka, ale prohlídka, tak ta se uskuteční teď ve středu 12. srpna v Doxu, a to hodně zajímavé výstavy Jiřího Petrboka s názvem Deník pacienta. Výstavou vás provedou jednak přímo sám autor, tedy Jiří Petrbok, a taky kurátor téhle výstavy Otto M. Urban. Výstava jako taková se soustředí na téma autoportrétu a představuje tvorbu Jiřího Petrboka od 90. po současnost jako takový souvislý záznam proměnlivého, neustále spochybňovaného já. V obrazech se subjekt objevuje jako hybrid, role, znak nebo tělo vystavené tlaku okolního světa, a autoportrét už u Jiřího Petrboka zdaleka neslouží jenom k potvrzení identity nebo k její stabilizaci. Komentovanou prohlídku téhle výstavy si můžete vychutnat ve středu od 6 hodin večer. Právě v Doxu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

Už jsem vás zval na poslech aktuálních fasád, které se věnují tomu, jak jsou naše města připravena nebo nepřipravena. Spíš B je správně na vlnu veder, která v budoucích letech bude spíše takovou, řekněme, novou normálností než nějakým výkyvem. No a v souvislosti s tím vlastně jde ruku v ruce třeba i zajímavá zpráva, že přibývá lidí s popálenými chodidly od rozpálených povrchů. Například v Brně jich za letošní léto zatím ošetřili 5. Tak vidíte to, na co všechno už budeme muset do budoucna myslet, a to je jenom kapka v pověstném moři. No a když už jsme u toho moře, tak té vody bude samozřejmě taky nedostatek. Já jsem byl 2 týdny zpátky na nejzápadnějším bodě České republiky. Udělal jsem si takovou 100-kilometrovou výpravu z lázní Kinžvart a cestou jsem nepotkal v podstatě žádný pramen, žádnou studánku, kde by byla voda, a většina potoků byla vyschlá, a to máme teprve polovinu léta, přátelé. No, před námi teďka z muziky novinka od producenta Chad Uga, který svého času někde na přelomu tisíciletí tvořil hitmakerský tým The Neptunes společně s Pharrellem Williamsem, pak se rozhádali, od té doby si každý tak nějak hraje na svém písečku. No a Chad Hugo teď vlastně vůbec poprvé vydává song pod svým občanským jménem, a to ještě ve spolupráci s Lakely 47 a Tierra Whack. Tohle je singlovka, která se jmenuje Jump Up Vinia.

Irský hudebník schovaný za aliasem Eden, tohle byla jeho věc pojmenovaná Z, která bzučela do vašich uší 10 minut před 3 odpolední. No já už jsem dneska takzvaně dobzučel. Od 3 se můžete těšit na hlas Elišky Soukupové a já tedy budu zase zítra od 11. Do té doby se mějte krásně, do 15. v playlistu ještě třeba Maryland, Royal Otis anebo Billow.

0: dnes?
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Tohle byla skvělá spolupráce Over Monroe a Ruth Wen. Ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Je 15 hodin a 7 minut a já tady s vámi dneska v pondělí 10. srpna budu až do 18 hodin. A odpálíme to společně hned následujícím bangrem. Je to sice novinka, ale mě moc baví, což u zpěvačky Tinášej není vlastně úplná, jakoby úplný zázrak. Já ji mám moc ráda, ona je nejenom zpěvačka, ale je i herečka a tanečnice. Její hudba je hodně sexy, hodně groovy a hlavně od té doby, co odešla od většího labelu a znovu převzala kontrolu nad vlastní tvorbou, tak mě baví snad ještě víc. Její novinka se jmenuje Crush Out. Užijte si ji.

0: A nyní se již zaposloucháme do úryvku z nového dílu spirituálního magazínu Hergot. Uslyšíte rozhovor s teologem, religionistou a spisovatelem, profesorem Pavlem Hoškem. Budeme se s ním bavit o jeho nedávné cestě do Nového Mexika, kam vyrazil za Richardem Rohrem, františkánským knězem, spisovatelem a duchovním učitelem, který propojuje křesťanskou spiritualitu s psychologií a kontemplativní tradicí. Celý díl si můžete poslechnout samozřejmě na webu Rádia Wave, tedy wave.cz/Hergot, ale teď si dáme společně z tohoto dílu krátkou ukázku.
1: Je ještě něco, co Richard Rohr z té tradice, ne že by škrtal, ale co mu není blízké a vůči čemu se třeba i nějakým způsobem vymezuje?
2: Já bych to možná připodobnil takovým hořkým mýmem, na který Rohr také odkazuje, takovým vtipem, kde pán Ježíš klepe na dveře vedoucí do srdce hříšníka a říká mu: půjď mě dovnitř, já tě zachráním. A ten hříšník se zevnitř ptá: no a před čím? A Ježíš mu zvenku odpovídá: no před tím, co ti udělám, když mě nepustíš dovnitř. Jo? A já nechci vůbec, jako to, aby to znělo nějak jako neúctivě, jo? Ale faktem je, že tenhle hořký vtip vlastně velmi přesně vystihuje to, v čem vězí mnoho věřících křesťanů, kteří to právě myslí dobře a hezky se svojí vírou, že totiž ta nepodmíněná láska je vlastně strašně podmíněná, že se tady jako bez děky připisuje Pánu Bohu, který má být tedy tím věčným pramenem zcela bezpodmínečné lásky ke všem tvorům, ke všem, které stvořil, konec konců stvořil je z lásky, že? Ale pokud nesplní podmínky, pokud neodsouhlasí nějakou nauku, pokud jakoby nevyjádří hlasitý souhlas s nějakým souborem obecných tvrzení, tak teda budou přísně potrestáni, dokonce i ti, kteří tomu vlastně moc nerozumí a ani si nejsou jistí, co se po nich chce. Jo. A Rohr říká, a zase to myslí laskavě, on je to strašně laskavý člověk a vlastně to není žádný rebel. Jo. On nakonec tuhletu cestu poctivě prošel až do krajnosti. On byl velmi zbožný chlapec, on měl mozoly na kolenou. Jako jo. On vlastně nešel do nějaké vzpoury pubertální proti autoritě. On vlastně jako, když byl v noviciátě, tak prostě prožil strašně silnou zkušenost, že najednou na všechny strany z něj létaly řetězy. On pak, když četl o Martinu Lutherovi, tak měl pocit, že prožil něco podobného, že najednou prostě pochopil po tom, co sekal latinu a všechno to dodržoval do puntíku, že to vlastně není to, o co jde, že to první je láska a ne hřích, že křesťanství není založeno na nějaké nauce o hříchu a že to není střet, že jako když nezačneme tím kladným, tím, že Boží jméno je milosrdenství, jak přece že jo, mimochodem papež František, který měl Rohra velmi rád a bylo to vzájemné, oni si opravdu hodně notovali a hodně si rozuměli, ty byli velmi podobného vnitřního naladění, tak jestliže nezačneme tím jako krásným, láskyplným přitakáním, které zaznívá na samém začátku Bible, jestliže tu Bible čteme až od té třetí kapitoly, kde se to pošramotí a hřích a pád a důsledky a tak, no tak my se už vlastně nikdy tady z toho zaciklení nevymaníme. Podle Rohra. On říká, že jako zpovědník má stále znovu ten smíšený pocit, že je kamenován gumovými medvídky. Jo? Že mu neustále lidé, krásní věřící lidé, prostě vyznávají drobná přestoupení nebo i třeba závažnější chyby, ale že jsou v tom úplně zakletí, jako kdyby to křesťanství opravdu bylo teda o tom obhospodařování těch drobných či větších pochybení a ne o lásce, která je největší vášní a silou ve vesmíru.
3: Hergot.
4: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
5: Více na wave.cz/podcast.

bys to vyšel.

0: si samotného prosince protiklad.
1: Český rozhlas, Radio Wave.
2: Radio Wave, děláme vlny.

0: Kdy jste si naposledy hráli? Počítali žlutá auta, šplhali, váleli sudy nebo dělali, že země je láva? Hravost by podle hosta nejnovějších fasád, sochaře a spoluzakladatele Stohoven Matěje Hájka měla přesahovat hranice dětských hřišť, aby nám nezakrnil mozek. S Alenou Harciníkovou řeší, jak by mělo vypadat ideální dětské hřiště, ale taky kdy a kde se můžete vyblbnout jako dospělák. Čekejte recepty na hravost a zase trochu jiný pohled na město kolem vás. Fasády vás čekají už dneska v 18 hodin.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: At some point, I was leaning against the glass in the car and had my eyes closed, and it must have been a sunny day. And before I closed my eyes, I was looking at this hedge going by. And you know, if you're really close to something, it starts to blur. So it was blurring, and I was thinking, that's really, really interesting how you can't focus on it when you get close enough and you're moving. You know, what does that mean? Because it's not moving. I'm moving. And I'm just kind of daydreaming these stupid thoughts. And then all of a sudden, poof, I start hearing voices.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: 15 hodin a 37 minut a já mám pro vás připraveno pár kulturních tipů, kam a na co můžete dneska zajít do galerie. Moje první pozvánka směřuje do galerie Pekelné sáně do Kroměříže. Tam vás čeká hned několik výstav. Výstava Evy Macinkové Green Screen, výstava Svetlany Fialové Růža Maxink a Richarda Štipla Le Petit Mort a výstava Terezy Holé Pole těla. Mě docela zaujala Tereza Holá a její Pole těla, protože díla Terezy Holé mohou přinášet zneklidnění i narušení vizuálního rámce, okruhu témat a kontextu, v němž se běžně pohybujeme. Tereza totiž svým uměleckým přístupem částečně čerpá z minulosti a nacházíme tam prvky reminiscence patrné ve zvolených a pro dnešní dobu nezvyklých materiálech. Ještě jednou výstava v galerii Pekelné sáně v Kroměříži. A pokud jste v Praze a nebo v okolí, tak vás můžu pozvat na výstavu, která se koná v muzeu Kampa. Ta se koná u příležitosti 100. výročí narození Adriany Šimotové a jejím jádrem je sbírka vytvořená manželi Mládkovými. Cenné jsou zejména textilní koláže ze 70. let a o dekátu mladší prořezávané kresby do vrstevnatého karbonového papíru. Historickou kolekci muzea Kampa, která je nazvaná Milá Adrieno, můžete vidět v Praze v muzeu Kampa třeba i dnes.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: 15 hodin a 48 minut ladíte rádio Wave a můžete se těšit na to, že po 16. hodině si tady ve vysílání dáme ukázku z nového dílu cestovatelského magazínu Casablanca. Hostkou byla Ivana Rybová, která chodí se svými 5 dětmi, včetně velmi malých, velké prázdninové trasy se stanem a cyklovozíkem. Ujdou klidně 1000 kilometrů, říkají si rybičky na cestě, a o jejich cestách se dozvíte více právě v tomhle rozhovoru. Nicméně teď ještě 16 hodin není, máme ještě krásných 10 minut a za tu dobu stihneme třeba Turnstile Chrise Lakea anebo skvělého Orvila Pecka.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, může skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fox2.cz.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byl Dopamin v podání zpěvačky Robin. Ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Doufám, že takový dopamin je pro vás třeba i poslech on air vysílání. Já si myslím, že na to máme docela dobře nakročeno, protože teď nás čeká Darko Don, což je pražský rapper, který dělá hlavně dancehall. No a za mě dancehall a vůbec tyhle ty všechny možné karibské rytmy jsou pro mě úplně jako definicí dopamin. Tak jo, takže dáme se od Darko Dona track Lifestyle.

0: Teď si na Radio Wave pustíme ukázku z nového dílu cestovatelského magazínu Casablanca. Ivana Rybová chodí se svými 5 dětmi, včetně těch velmi malých, velké prázdninové trasy se stanem a cyklovozíkem. Ujdou klidně 1000 kilometrů, říkají si rybičky na cestě, a o jejich cestách se dozvíte více na webu Rádia Wave, kde můžete najít tenhle rozhovor v plné délce. Každopádně teď už z rozhovoru krátká ukázka.
1: Původní plán, když jsem si to doma opravdu zkoušela jakoby navážit, jakoby vozík, co potáhnu, tak jsem se napočítala, že bez dětí by vozík měl mít 60 kilogramů, s dětma by měl mít, nebo měl byl plán, že budu střídat 2 děti, že nepovezu je současně, že budu střídat a že bude mít s dítětem 70 nebo 80. Realita ale postupně byla jakoby jiná, protože já jsem se bála o nosnost toho vozíku, aby se nám nerozpadl, takže jsem chtěla vozit jenom 1 dítě. Vydržela jsem to 8 dnů s tím, že jsem vždycky jedno nesla v ruce a druhý jsem měla v tom vozíku a táhla jsem ten 80-kilový vozík jednou rukou a druhý měla to druhý malý dítě.
2: To zní jako rachota.
1: A po 8 dnech už jsem si řekla, tak buď to ten vozík dá nebo ne, takže jsem tam naložila obě ty děti. A zároveň se nám zhoršil hodně terén a i vlastně jako na ty zbývající dny nějaká jakoby obslužnost obchodama, takže bylo najednou nutné si nosit třeba celodenní zásobu, pití a podobně. Takže jsme vlastně potřebovali ten vozík strašně moc přeložit a napočítala jsem se na 105 kilo.
2: 105 kilo jste tlačila?
1: 105 kilo.
2: To je masakr teda. Neštve vás to někdy? Takhle třeba odpoledne ve vedru, když už to tlačíte od těch 5 od rána?
1: Překvapivě ani jakoby ne, jakože já mám jakoby fyzickou zátěž a fyzickou aktivitu jakoby ráda.
2: Aha, zjevně.
1: A vlastně to spíš jakoby přebije takovou tu psychickou náročnost, jakože pro mě jakoby psychická zátěž je mnohem náročnější než fyzická. A na těchto z těch vlastně pěších výletech já si prostě strašně moc jakoby psychicky odpočinu a spíš se to jako užívám, no. Tím nechci říct, jako že to není jakoby těžký, je to samozřejmě těžký, jako nějaký kopce jsou náročný. Tolikrát teda spíš jako z kopce dolů, než do kopce, že člověk by si řekl, že je to náročný jako do kopce, ale do kopce je to pořád jakoby bezpečný oproti tomu udržet vozík dolů z kopce.
2: Jo.
1: Protože se ještě asi sluší říct, že mám vozík, na který nejde přidělat brzda ruční, takže to musím vlastně jakoby udržet a tím vznikají třeba nějaké situace, kdy to není úplně jakoby příjemný. Pak využívám takový slalom, jak na lyžích, jakože jedu s tím vozíkem.
2: My jsme se tady v Casablance bavili o rodičovském cestování, o cestování dětí s rodiči a rodičů s dětmi v různých podobách a přišlo mi to, že se skoro všichni nakonec shodují na tom, že nejdůležitější na všech těch cestách, ať už jsou na kole, pěšky nebo jakkoliv jinak, nějaké auto nebo moto expedice, že nejdůležitější je ten společně strávený čas. Hádám, že to asi vidíte podobně?
1: Rozhodně vidím to podobně, že ten společný strávený čas je jakoby nejvíc a proto i vlastně jakoby chodíme, protože vidět to, jak když jdeme prostě s dětma takhle někam sami, putujeme spolu prostě sami 2 týdny, tak dětem dá se říct, že nechtě nezbyde, než aby se spolu bavili, posilovali to svoje pouto a s postupem dnů vidím, jak děti si spolu prostě hrají, jak si spolu povídají, jak si pomáhají. Ale je to prostě něco, co si říkám, jo, proto jsme tady, proto to děláme.
2: A vy jste vždycky chtěla velkou rodinu? 5 dětí bylo cílem, nebo tak?
1: Ano.
2: Takže je to naplněný plán?
1: Je to naplněný plán.
2: A uzavřený plán?
1: Myslím si, že ano.
2: Neuvažujete o 6. nebo 7.
1: Neuvažujeme.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Krásné pondělí 10. srpna vám přeju ze studia Rádia Wave. Minulý týden byl Pride Week, tedy týden hrdosti. Zároveň kromě hrdosti se vznesla samozřejmě i takzvaná hate speech, která proti queer lidem může mít mnoho cílů i stupňů. Může to být brutální výkřik, ale i letmá poznámka, která sice nepůsobí tak tvrdě, ale pokud je takovým projevům někdo vystaven denně, může to být velká zátěž. Říká filozof jazyka Tomáš Koblížek z Akademie věd České republiky. Z výzkumu se taky ukazuje, že mnoho lidí ani neví, že nenávistný jazyk používá. Pokud by vás zajímalo toto téma, tak vás odkážu na web Rádia Wave a nebo do vašich podcastových aplikací, kde najdete na tohle velmi zajímavé a velmi aktuální téma nejnovější díl podcastu Nádech.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 16 hodin a 39 minut k tomu a já mám pro vás nejen kulturní, ale i letní pozvánku. Monika má život, o kterém snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu s Lukášem. Je ale opravdu šťastná, když se po letech znovu potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to prohloubí. Krátká schůzka se pak promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli a co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Pokud máte náladu na tuhletu novinku z režijního sousta Bohdana Karáska v hlavních rolích s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou, tedy taková příjemná letní vztahovka, tak na ní můžete zajít do letního kina. Dnes v Praze v kasárnách Karlín tento film promítají od 20:30, tedy 20:30 a po skončení filmu následuje i debata s režisérem Bohdanem Karáskem.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Fulcruma a jeho track Quit Playing, který jakoby nám napovídal, o čem si budeme povídat ve vysílání po 17. hodině. Podíváme se totiž společně do filmového průmyslu, ve kterém se mluví o příchodu nové generace. Myslí ale nová vlna taky na ženy? Podle výzkumu tvoří ženy jen 19% hlavních filmových profesí v českém celovečerním hraném filmu. Tedy skoro stejně jako na začátku 90. let. Na tohle téma se podíváme ale až po 17. hodině a vy se můžete do konce té 16. vysílací těšit třeba na Anu Birch a nebo na Zapomněl jsem.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Show me the body, do what's right. 17 hodin a 7 minut, ladíte Radio Wave. A teď už si pondělí zpříjemníme právě tady tím trackem.

0: Ve filmovém průmyslu se mluví o příchodu nové generace. Myslí ale nová vlna taky na ženy? Podle výzkumu tvoří ženy jen 90% hlavních filmových profesí v českém celovečerním hraném filmu. Tedy skoro stejně jako na začátku 90. let. Jaké je dnes postavení mladých žen ve filmu? Poslechněte si nový díl Impactu z letní filmové školy s filmovou historičkou Terezou Česány Dvořákovou a režisérkou Norou Štrbovou. Před námi je krátká ukázka a celý díl pak už najdete na webu wave.cz a nebo ve svých podcastových aplikacích.
1: Tenhle problém se začal teď vyjevovat i kvůli tomu, že třeba naše generace nebo ještě výrazně ty mladší generace už nejsou úplně ochotný jako celý svůj život stočit kolem své profese a jako vlastně padat kvůli tomu na hubu, což ty generace nad náma na to jsou zvyklejší a že vlastně často se jako odvolává, říkají se různý příklady různých žen, který to zvládly, skloubit kariéru s dítětem a přeci si nestěžovali, no protože byli vlastně, žili v nějakým jako v nějakém takovém jako nastavení, že si nemají stěžovat a že tohle je normální, vlastně takhle makat. A to je něco, co třeba já silně pociťuju, že bych ve svém životě chtěla třeba někdy mít i prázdniny, což fakt nemám.
2: Jako měla status, ještě ne.
1: V téhle profesi prostě nejsou. Jako, není čas, člověk furt musí něco psát, furt musí psát nějaký fondy, nějaký žádosti, jako texty na žádosti o fondy, dělat prostě pořád připravovat nějaký projekty, do toho většinou má ještě nějakou práci, aby vůbec se uživil do toho, já jsem třeba teď dodělávala ještě školu neumím si vůbec představit, že bych do toho všeho měla ještě dítě. Vůbec strašně obdivuju všechny, co to dokážou skloubit a zaslouží si velký respekt, podle mě.
3: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: byl Xavier Sobased a jeho skladba Party at My Place. Pokud máte stejnou náhledu jako Xavier pro dnešní den a chcete tedy zůstat doma, ale zároveň užít si trošku nějakou tu party, tak mám pro vás tip a tím je Stage Radia Wave, tedy přenos koncertů, který pro vás tady na rádiu Wave pravidelně vysíláme. Tentokrát se bude jednat o koncert skotských nebinárních umělců Jacob Allen z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festival. Jacob Allen ve své hudbě propojují indie folk s intimním písničkářstvím a precizní kytarovou tvorbou. Jejich osobitý mix bývá přirovnáván k umělcům, jako jsou Jeff Buckley, Rufus Wainwright a nebo Nick Drake. Jejich debutové album In Limmers z roku 2025 získalo uznání hudebních kritiků a bylo dokonce nominováno na Mercury Prize. Kdybyste si jejich koncert chtěli naladit v poklidu domova a udělat si party at your place, tak laďte Radio Wave, tedy Stage, dnes ve 21 hodin.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radio Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 17 hodin a 38 minut a já mám pro vás pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít na živý hudební zážitek. První koncertní pozvánka bude směřovat do pražského prostoru Archa Plus. Tam vás čeká australská smršť Airborne, kteří se vrací ke svým rock'n'rollovým kořenům. Airborne, živelná katastrofa z australského Warrnambool a show v Arše slibuje přesně to, co fanoušci od těchto Australanů vyžadují. Joelovi kaskadérské kousky na konstrukcích pódia, drcení pivních plechovek o hlavu a hromové hymny. Pokud máte na takovouhle spoušť dnes náladu, tak vás zvu na kapelu Airburn, jejíž koncert začíná už v 18 hodin a 30 minut v pražské Arše Plus. V Praze ještě zůstaneme a tentokrát vás pozvu do prostoru Sub-Zero. Tam vás čeká legendární důmová trizna Evoken z USA. Jako support zahrají Todomal a Hnilomorna. Ještě jednou pražský prostor Sub-Zero. A přidám ještě jednu koncertní pozvánku, kterou jsem zmiňovala před malou chvílí, ale přijde mi to vlastně vhod. Pokud chcete na koncert, ale nechcete se hnout z pohodlí svého domova nebo místa, odkud nás posloucháte, tak si nalaďte stage ve 21 hodin v našem vysílání. Budete si totiž moci poslechnout živý záznam koncertu skotských nebinárních umělců Jacob Allen z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Čekejte na kombinaci indie folku s intimním písničkářstvím a precizní kytarovou tvorbou.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A teď už nový John Glazer a

0: 17:49, she's hot, tak doufám, že vám už takové horko není, protože už je, řekla bych, buď pro někoho pozdní odpoledne a pro někoho už možná večer pondělí 10. srpna. A vy se máte na co těšit, protože za malou chvíli, za 10 minut, vás čeká poměrně hravý díl podcastu Fasády. Kdy jste si naposledy hráli, kdy jste počítali žlutá auta, šplhali, váleli sudy a nebo dělali, že země je láva? Na to se ptá jeden z hostů Fasád, sochař a spoluzakladatel Stohoven, Matěj Hájek. Protože podle něj by hravost měla přesahovat hranice dětských hřišť, aby nám nezakrnil mozek. Pokud si chcete trošičku hrát a něco se dozvědět o architektuře, tak rozhodně laďte Radio Wave dál. Fasády začínají už za pár minut. Loučí se s vámi Eliška Soukupová a uslyšíme se společně zase třeba zítra odpoledne. Ahoj!
1: Špína.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
1: Špína. Pořad, který se vám zarije za nechty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
3: Ahoj, já jsem Alena Harciníková a tohle jsou Fasády. Pořad, ve kterém odkrýváme tváře města až na cihlu. Jsou dětská hřiště dostatečně připravená na dětskou hru? A neměla by se ta hra a hravost přenášet i za jejich hranice? Na to se dnes zaměříme s Matějem Hájkem, sochařem, umělcem a expertem na hravost ve veřejném prostoru. Nejdřív jsem se ale rozhodla na to samé téma zeptat těch nejpovolanějších expertů na hravost, a to mých malých synovců Tobiáše a Viléma. Vildo, kdyby si měl říct, co bude na tvým nejoblíbenějším dětským hřišti, tak co bys tam chtěl?
4: Bazén.
3: Bazén, proč zrovna bazén?
4: Protože se rád koupu v bazéně a v moři.
3: A kdyby tam měly být nějaký prolejzačky, tak jaký tam budou třeba?
4: Chtěl by jsem tam nějaký věci, na kterých se může se tam líp schovávat.
3: Jo, takže nějaký schovávačky, aby si tam líp zalez.
4: Jo, a dál nevím.
3: A co ty, Tobíku?
5: Já vím, jak bychom tam dali bazén, že tam dáme bazén, napustíme do toho čistou vodu, dáme umělý korály, dáme je do toho, přesypeme tam sůl a bude to slaný.
3: Aha, takže oba vlastně toužíte po bazéně a moři na hřišti, jo? To byste chtěli nejvíc. No a vy jste, kluci, teďka navrhovali takový ideální náměstí, jste si kreslili. Co jste tam dali na to ideální náměstí?
4: Já jsem tam dal lípy a dal jsem tam takovou fontánu, která měla 3 trysky dole, pak tam byl takovej trojúhelník, z kterého to stříkalo pak nahoře.
3: A co se tam dal ty, Tobiášku?
5: Já jsem tam dal hodně pítek, jednu fontánu, která tryskala hodně, to vylítávalo hodně vody a chlorovaný a v té fontáně bylo pítko.
3: No a koupali byste se rádi ve fontánách?
4: Jo. Jo. A já jsem ještě do toho náměstí dal farmičku.
3: Hezky. A tam byly zvířátka, jo?
4: Jo.
3: No a hele, tak teď mi ale poraďte, jo, vy dva, protože vy si rádi hrajete, já si ráda hraju s váma. Tak co mám dělat, když odjedu do Prahy a tam se trošku třeba nudím, když jdu do práce? Je nějaká cesta, jak si můžu hrát, i když jdu třeba do práce?
4: No, že... Třeba, že když půjdeš, tak si vybereš barvu, která bude láva a na kterou budeš šlapat. A to potom pak na tu barvu, kterou jsi vybrala, na kterou budeš šlapat, tak na to budeš šlapat a na tu druhou to bude jako láva, tak se spálíš.
3: Jakože půjdu třeba jenom po černých kostičkách, myslíš?
4: Jo, a bílá bude třeba láva.
3: No vidíš, tak to můžu příště vyzkoušet. A co ty, Tobíčku, máš pro mě nějakou radu, jak si ještě hrát ve městě, co mám dělat?
5: Třeba můžeš počítat žlutý auta.
3: No vidíš, to je taky super nápad.
6: Ještě něco chcete říct, nebo to je všechno?
4: Takže.
6: Je to všechno. Tak jo, tak se rozloučíme, jo.
3: Tak já vám moc děkuju za rady, určitě aspoň nějaký z toho vyzkouším, taky se vyzkouším podívat zase na hřiště. A teďka půjdu udělat rozhovor s opravdovým expertem na hravost, Matějem Hájkem. No a s váma se loučím, tak ahoj.
4: Ahoj.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města.
3: A teď už tu vítám Matěje Hájka, ahoj.
7: Ahoj Aleno, děkuji za pozvání, dobrý den.
3: Ty máš Studio School, kde se věnuješ hlavně dětským hřištím a vlastně navrhuješ nad rámec nějakých těch katalogových, který, kdybych měla nějak popsat, tak to je asi takové to typické hřiště na sídlišti, kde máš takový ten červený domeček s červenou klouzačkou, houpačku a takovou mini lezeckou stěnu. Tak jak se ty tvoje hřiště od tohodle odlišují?
7: Ty jsi popsala takovou, jako řekněme, typologii běžně viděných herních prvků ve veřejném prostoru, takový nějaký domeček a lezecí stěna a podobně. Původně, když bych řekl, kde je ta ambice, proč vůbec jsem vstoupil do toho prostředí, tak to bylo ještě vlastně během mých studií, během vlastně tréninku v sochařské škole na Akádě u Jaroslava Róny, kde mě vlastně obzvlášť jako zajímal ten samotný proces vytváření sochařského díla a možnosti vlastně jako být součástí vlastně toho procesu. Protože to, co mě tam vždycky přišlo vlastně nedostačující, je, že když to dílo dokončíte a vlastně ho tak nějak jako vystavíte na piedestálu, tak věřím, že to může sloužit jako nějaký jako součást prvku identity veřejného prostoru, jako sochy a pomníky samozřejmě sloužejí, ale z mýho pohledu tam chyběla možnost interakce, vlastně další rozvíjení těch možností, které taková intervence přináší. A proto mě vlastně jako vždycky fascinovaly dětské hřiště, které byly navržené sochařema. Protože to je jaký fenomén, který tady jako už nějakou dobu, řekněme, od druhé poloviny 20. století je součástí veřejného prostoru. Máme i ty příklady u nás, bylo to vlastně jako jev, který se tady od těch 50. let rozvíjel a byl jako běžně k vidění, jako možná i posluchači mají vlastní zkušenosti, hráli si třeba na některých sochařských dílech.
3: Máš nějaký příklady, co tě napadají?
7: Já třeba osobně jsem vyrůstal na Letný, takže jsem si hrál dole ve Strmovce ve Sputníku, což je sochařský dílo, který bohužel neznám jeho autora, ale byla to vlastně nějaká ikonická prolízečka, která nepletuli seba zachráněná nějakým sběratelem a i teď někde na zahradě. Stejně nahoře nedaleko od Akádie dětské hřiště od Olbrna Zoubka a Kventový, tak to je vlastně další. Jako dítě jsem to nevnímal jako sochařský dílo, až jako vlastně zpětně. Jo. Spíš vlastně se jedná o to, že jsou to nějaký neobvyklý příklady nebo neobvyklý tvary, s kterými se můžete setkávat. Jak říkám, jako z perspektivy dítěte vlastně nemáte možnost rozlišovat, zda se jedná o sochu nebo o dětské hřiště. No a protože tohle mě zajímalo a přišlo mi, že vlastně ta disciplína tady, když se člověk rozhlídne a vidí právě ten prostor nasycený těma katalogovými prvkama, že tady vzniká prostor pro to jako vytvořit něco unikátního, aby to bylo sochařské dílo, aby to mělo i tu identitotvornou, řekněme, funkci, ale zároveň to bylo plnohodnotným vlastně předmětem průzkumu těch dětí hrajících se a všech ostatních.
3: A ty jsi taky se svým studiem school byl na Benátském bienále v roce 2021.
7: Byl jsem pozvaný v tandemu s architekty Molo, s kterýma jsem už měl předchozí jako historii realizací. Takže jsme byli vlastně vnímaní jako takový jako řekněme jednotka, která se zabývá navrhováním dětských hřišť. S tím, že já jsem tam fungoval v té pozici toho ideového tvůrce a sochaře a Molo architekti Terza Kučerová a Patrik Zamazal byli vlastně jako mým takový jako technical support, který dostal zároveň jako autory toho řešení ve většině případů. A byli jsme pozvaní na Bernátský bienál architektury vlastně šéf-kurátorem bienále Hashimem Sarkisem, což je děkan architektury na MIT, který vytvořil z vlastní iniciativy v rámci svého kurátorského vstupu do bienále, vytvořil kategorii architektury herních prvků a oslovil, jestli se nepletu, 5 studií jako globálně, které se zabývají nějak fenoménem architektury a hry. A jedním z nich jsme byli teda my. Pro mě to byla i příležitost jako právě založení studia, protože jsem vlastně nechtěl být spojovaný s mou architektama, ačkoliv si jich vážím, tak jsem si říkal, že jako tohle je ten moment, kdy se hodí vlastně si to jako vlastně nadefinovat, vlastně, kde, jak to může fungovat. Proto teda Skull Studio.
3: No a vy jste tam byli s instalací Off Fence, což byla taková dětská prolézačka, která vypadala jako takový velký plot nebo zábrana. Proč jsi rozhodl právě pro tuhle instalaci?
7: Instalace Offense byla vlastně reakcí na motiv, který byl znesený od kurátora, protože Benátský bienále toho ročníku mělo téma How we will live together. How we will we live together. Jak budeme společně žít. A tohle byla jako kurátorská sekce věnovaná jako How will we play together. A mi přišlo zajímavý se tím zabývat myšlenkově a říct si, jako dobře, tak jako bavíme se o nějakým ideálním stavu bytí společně. Pojďme se teda bavit o tom, jako co nás od toho společného odděluje. Proto ta instalace je navržená jako překážka v cestě. To znamená, že když se kráčel tím územím, bylo to umístěné na Forte Marghera, taková habsburská pevnost jako v Benátkách, tak jste vlastně, pokud jste chtěl pokračovat dál jako ve svojí jako vytyčené trase, jste musel narazit na tu instalaci, která byla vystavená vlastně jako plot, čelně se přistoupil k plotu a vlastně v té chvíli nabylo symbolického významu, jak budete reagovat na překážku nebo na problém, který máte v cestě, zdali jako se odvrátíte, obejdete ten problém nebo do něj vstoupíte, vlastně vybavený hrou a postupně se ta kompozice vlastně rozkládá na ty ploty, jsou vlastně jako v takovým jako třirozměrný nebo vícerozměrným plánu se postupně rozpadající až na jednotlivý prvky, velká vlastně jako společná tabule, jednotlivý drobný prvky pro volnou hru, který vlastně pamatuju i na sezení a hraní si menších dětí. Takže to je nějaká symbolická rovina, kterou to nabývá, protože já věřím, že dětské hřiště je vlastně v jádru, nebo respektive jako ta funkce dětského hřiště v urbánním plánu je jako vitální funkcí tvorby nebo vytváření jako vlastně jako společnosti, respektive komunity toho daného místa. A potom ten samotný design toho prvku je navržený tak, že když se skrz něj procházíte, tak je navržený, že na něm není jediná horizontální vodorovná platforma, všechny ty platformy jsou nakloněné, ať už ve dvou nebo ve třech osách, řekněme. To znamená, že vlastně to vychází zase z nějakého mýho takého spekulativního modelu, když jsem se věnoval v rámci své výzkumné disertační práce na téma hry a sochařského díla. A narazil jsem na zajímavé poznatky z oboru neurologie a rehabilitační medicíny, kde jsem našel partnery ke spolupráci v rámci svého výzkumu. A říkal jsem si vlastně, jako, když navrhnu všechny ty platformy nakloněný, tak tím vlastně navazuju na nějaký neuroplastický, respektive nějaký jako neurologický princip, mechanismus, který my jako homo sapiens nebo pravděpodobně i další živý tvorové tady nějak vlastně prožívají, nebo který funguje jako v našem aparátu, a to znamená, že pohybem po třírozměrné struktuře té instalace, vlastně tím, že je nadmíru stimulovaný váš balanční aparát, tak vlastně hypoteticky získáváte lepší zdatnost, nebo respektive vy stimulujete váš adaptační jako mechanismus mozku a tím iniciujete i neuroplasticitu.
3: Ještě bych se vrátila k té hlavní myšlence of fence, kterou jsi zmiňoval, a to je právě nějaké to rozdělení nebo vlastně to, jestli se dostatečně potkáváme. Není to příliš složitá myšlenka pro ty děti, kteří si tam hrajou, a je vůbec nutný, nebo chtěl si, aby oni tohle nějak vnímali, cítili, aby nad tím přemýšleli, nebo to prostě bylo spíš jako vy rodiče si tady přemýšlejte a děti si to zatím budou běhat?
7: Jo, i tak by to bylo možné vnímat, že jako každá z těch cílových skupin je pro ně něco připraveného, jo? Tak tam, když to řeknu úplně jako zevrubně, tak tam byly prvky, které byly připravené pro ty nejmenší děti. Je to vlastně komplexní jako pavilon herní, který pamatuje na všechny uživatele, od těch nejmenších dětí, po ten jejich jako dozor, který tam potřebuje si sednout, potřebuje si něco rozbalit, nějakou svačen na stole. Pak tam vlastně se pamatuje i na ty zdatnější starší děti, kterým vlastně, pro který to je vlastně nějaký parkourový prvek, můžou tam hrát jako v tom na babu, že jo, nějaké základní hry, prostě země, láva a podobný. A Zároveň je to v kontextu Benátského bienále architektury, takže výstavy, takže má to i svoji jako, právě jako symbolickou rovinu, estetickou rovinu. Takže ano, určitě jakoby se dá takhle rozebrat, ale já zase věřím, že i ty, a to je pro mě jako hodně významný, ta estetická vlastně funkce toho dětského hřiště, protože ty děti si tam hrajou, sice možná, nerozlišejí, že to je umělecký díl, protože jsou jako v ní jde v perspektivě toho svého světa, v tom jako nějakých těch limitech toho svého vnímání, ale vlastně to na ně má nějaký dlouhodobější dopad, si myslím, že ten kultivovaný prostor vlastně jako kultivuje jejich ducha.
3: My jsme ještě zamluvili trošku ta dětská hřiště, ještě vlastně si tam zmiňoval dvě takové pro mě důležité věci. Jedna z nich je, že to hřiště je odrazem vlastně té společnosti, tak to jsem jenom chtěla trošku vypíchnout, že to taky pozoruju. Já teda nemám děti, ale mám synovce a neteř, občas s nima někam chodím a i na těch katalogových hřištích je vidět to, že dopoledne se tam teda sejdou maminci a tatínci s dětma, pak třeba nějaké většinou babičky z pejsky, dědečky z pejsky, tohle nevidím. A pak vlastně zase, když to město už jde víc spát nebo utichá, tak tam chodí vlastně teenageři, který tam popíjejí alkoholické nápoje, což nepodporujeme a nemá se to dělat, ale takhle tam vysedávají. Tak to je vlastně taky zajímavý a mě by zajímalo, jestli i ty tvoje projekty s něčím takovým hele vlastně pracujou, i když prostě nevypadají katalogově a není tam ten domeček, na kterou tu střechu si ten teenager zásadně sedne.
7: Mm-hmm. Tohle vlastně, co jsi popsala, je nějaký vzorek toho programu jako uživatelskýho, řekněme, v tom, třeba v parku, jo, nebo v nějakém takovém území, který je určený pro odpočinek, řekněme, nebo pobyt. My v případě, že dostaneme se do projektu, který reflektuje takhle širší vlastně kontext, tak se tím samozřejmě zabýváme, jako přiměřeně tomu, jako jaká ta situace je, ano. A je to jako určitě zajímavý téma říct si, jako která z těch kategorií těch uživatelů, jaký má potřeby. Tak třeba je, myslím si, že poměrně velký téma v současné době, co se jako také v tom prostředí urban design řeší, je právě jako kam teda můžou tyhle jako vlastně odrostlí děti v tom takovém tom jako prostoru přechodu mezi tím jako dětstvím, řekněme, do nějakého toho teenagerství a tom raným teenagerství. Jak na ně vlastně ten veřejný prostor jako pamatuje? Jako co jim nabízí, jo?
3: No, protože ona je tam vlastně, já jsem narazila i na nějakou studii, že vlastně když se ptali samotných dětí nebo vlastně i starších dětí, jak by chtěli, aby to hřiště vypadalo, tak tam chtějí spoustu míst, kam se můžou schovat. Mm-hmm. Naopak ty rodiče většinou chtějí nějaké hřiště, kam všude vidí a vlastně můžou mít to dítě pod nějakým dohledem. Tak vlastně není asi úplně ideální, nebo je fajn vlastně, když ty děti se můžou trošku jako otrkat, řekněme.
7: No tak samozřejmě, jako jasně, že kdo se neotrká, prostě jak se rozbije fatálně jako hubu prostě později, jo, tak to je. Ale ještě tam je možná zpátky se můžeme vrátit na ten pohled, tak jako jestli rodiče se bojí, že děti se budou schovávat a budou tam dělat nějakou neplechu a nemají k ním důvěru, tak to zrcadlí stav společnosti. Jo, sorry, takhle to je prostě. Tak jako, já si myslím, že jako je to o tom vztahu, který máme jako mezi sebou, jako, ale to nějaký společný důvěře. A pak, když jako neprojevíte tu důvěru, tak ji nedostanete ani zpátky. Jo? Takže ono jako tohle s tím souvisí. A je to taky často, třeba z praxe můžu říct, že jako, ono takový jako banality typu, že necháte třeba neposekaný trávník někde, protože teď víme, proč je to dobrý, jo, jako bavíme se o nějaký změně jako teplota, klimatu a podobně a hmyzu a víme, že vysoká tráva je fajn, ale jako pro spoustu lidí je to absolutně nepochopitelný. Prostě vůbec se nezapadá do jejich jako obrazu světa. A teď se můžeme bavit o normách dětského hřiště. Jo, jako ty dětské hřiště, norma je fajn, protože zajišťuje vlastně k tomu provozovateli, tomu, kdo bude to hřiště vlastně jako mít na starost, nějakou právní ochranu, která je v té normě vlastně jako jasně definovaná a to je to, proč vlastně jako se ty dětské hřiště schvalují dle té normy. To, že má ta norma nějakou vlastní logiku a vychází z ergonomických pravidel, které jsou jako úžasný, vlastně krásný, protože je to o pochopení jako toho našeho fyzického aparátu, tak to je jedna věc, ale zase si pojďme říct, že prostě ta norma jako jakákoliv jiná forma prostě jako má nějaký hranice a pakliže vlastně neexistuje možnost ty hranice překračovat, tak se v té normě uzavřený a tím pádem se tou normou i limitovaný, vlastně i retardovaný, když to řeknu jako takhle. Takže pojďme se bavit o tom, že pojďme se bavit o prostředí, kde můžeme rozšiřovat ty normy v poměru k vlastně k odpovědnosti těch uživatelů, což je jako složitý. Je to vlastně jako, řekněme, jako komplexní jako záležitost, která má, musí zahrnovat nějakou jako právní ochranu, musí zahrnovat právě i nějakou expertízu z pohledu jako chápání lidského aparátu a podobně, programu užívání a to už bychom rozvinuli každý z těch detailů do konkrétnosti, ale pakliže nevytvoříme rámec, který nám umožní tu normu rozšiřovat pro ty, kteří proto mají ambici, tak tím jim vlastně ubíráme možnost rozvoje, že? A tím škodíme ve výsledku jako společnost sami sobě.
3: Ty jsi v jednom rozhovoru taky říkal, že děti se učí vlastně až na hranici té komfortní zóny, je to tak?
7: Tak to je teď takový jako obecný, trošku bych řekl až jako trochu buzzword, jako s tímhletím, s tou komfortní zónou a je toho jako všude možná až moc, ale je to nějaká, jako řekněme, neurologická mechanika, která probíhá jako v tom našem aparátu, jako v nás, pokud se chceme něco nového naučit, to znamená adaptovat na nějakou novou zkušenost, respektive skrz zkušenost adaptovat na nějaké nové zdatnosti, tak potřebujeme vlastně vystoupit hranici z té komfortní zóny. Ta komfortní zóna je pro nás samozřejmě významná, protože tam prosperujeme, jo, tam jsme v bezpečí, to potřebujeme, abychom nabrali síly, ale zase jakoby dlouhodobý zůstávání nebo pění v komfortní zóně je problematický, to už jako asi každý si domyslí, že tam nevzniká žádný nový impuls. Ty nové impulzy jsou většinou součástí toho překračování toho komfortu, tak to je významný. A zmínila se, že ty děti to mají v zásadě zadarmo v úzovkách, protože ty jsou na to nastavený neurologicky, že mají tu neuroplasticitu jako stimulovanou, aktivovanou téměř jako neustále, jo? Nebo jsou na to velice jako připravený. Jo? To by vám asi tady jako větší odborník neurologie popsal jako lépe, ale zajímavý na tom je, že v určitém věku, zhruba je to nějakých těch plus minus, to je individuální 26. rok života, nastane moment, kdy vám tyhle ty vlastně připravený neurologický spoje, prostě to tělo vytvoří jako nový koktejl enzymů a hormonů a podobně, který stráví tyhle ty připravený výčnělky, teď to říkám hodně jako lidově, použije tu energii to tělo na něco jiného a vlastně jakoby je konec. Až na to, že úplně jako zoufalý to není, jak všichni víme, protože pakliže budeme stimulovat ten aparát tím, že budeme hraničit do komfortní zónu, zevnitř toho komfortu ven, mimo ten komfort do toho zóny toho rizika, tak vytvoříme vlastně jako impuls pro ten aparát, aby začal znovu adaptovat, znovu se učit.
3: A jak tyhle ty impulzy vlastně vytvořit? Protože když to vztáhnu na sebe a podívám se třeba na můj pohyb ve městě, tak často se v něm pohybuju docela jako robot. Jdu z domova do práce, vlastně ani úplně nepřemýšlím kudy, často ani nevnímám, co se kolem mě děje. A to mi nezní úplně jako ideální vystupování z komfortní zóny.
7: Ty jsi teďko, ta otázka, kterou jsi vznesla, tak tam bylo několik jako strašně zajímavých momentů. Můžeme z toho vypíchnout třeba to, že to úplně v základu je to, že vy kráčíte nějakou už přesně jako rutinou nebo nějakou zaběhlou cestou a je to o tom vlastně nastavení vaší mysli, zdali vlastně objevujete něco nového nebo ne. Je to utilitární pohyb z bodu A do bodu B, nebo jestli máte to mentální nastavení, že právě jste v tom módu explorer, jako nějaký průzkumník, což je nějaká hravost právě v tom obsažená. A pak jako možná to směřuje k tomu teda bavit se o tom, zdali jako je úkolem jako umělců, architektů a designerů veřejného prostoru vytvářet situace, které člověka vytrhávají z běžného vnímání. Za mě jako ano, jako samozřejmě přiměřeně.
3: Vnímám to tak, že mám pocit, že by souhlasil.
7: přiměřeně asi okolnostem, že jo, tak někde je vhodný jako být velmi utilitární a někde jako je prostor na to vytvořit situaci, která vám umožní zažít jako ten běžný stav věcí znovu a jinak. A za mě vlastně tohle je jakoby jedna z primárních funkcí umění obecně. Jako umělecký dílo, který má tu možnost, vám dává možnost si vlastně přenastavit vnímání těch symbolů, který to umělecké dílo vlastně přináší.
8: Já ještě tak přemýšlím nad tím, jestli se vlastně
3: nestáhl k těm dětským hřištím proto, že tam je ta hravost jakoby víc povolena, než je u té sochy. Vnímáš to tak, nebo ne?
7: To bych asi takhle úplně neřekl. Já si myslím, že jako v umění je povolený úplně všechno, tam žádný pravidla neexistují v zásadě. Jo, tam jako jediný pravidla si nastavujete vy jako tvůrce a další pravidla se nastavuje ten, kdo jako to umělecké dílo vnímá. Jo, takže tam to takhle nevnímám. Pro mě je to spíš vlastně důležitější, významnější je to, že to je mimo rámec galerijního uměleckého provozu. Že vlastně vystupujete s tím dílem mimo galerii, to znamená, že vlastně jako, protože pro mě jako tam není moc jako rozdíl. Já si myslím, že dětské hřiště může být vystavený jako v Kunsthalle a může velmi dobře fungovat. A jsou příklady jako nejúspěšnějších historických výstav, ať už v Tate Modern prostě, nebo v Guggenheim, který měli součástí jako expozice jako nějakou hravost v sobě. Tak to by většinou byly jakoby úplně jako overcrowded jako expozice. Takže to může fungovat v té galerii, ale může to stejně tak dobře fungovat jako ve veřejném prostoru, jako umělecké dílo, ne pouze dětské hřiště, jako utilitárně z katalogu.
3: No já jsem tím narážela i na ty památníky, protože vím, že vlastně ta myšlenka, kterou jako razíš, je, že i ty památníky by měly mít nějaký hravý prvek a že to nemusí být vlastně nic jako zvláštního, to, že my si budeme hrát na něčem, co má být vlastně trošku vážný, nebo možná z toho máme mít trošku respekt, tak není to něco, kam se chystáš po těch dětských hřištích?
7: Jo. Určitě jo. To mně přijde vlastně obzvlášť zajímavý, protože za mě jako o čem je kultura, že jo? Kultura pracuje s nějakou tradicí a ověřuje, zdali ta tradice je platná. Vezme tu tradici, zatřese s ní jako tím kulturním tancem a to, co opadá, prostě už nefunguje. Jo?
3: Takže takový stromeček prostě na konci Vánoc.
7: Třeba v určitým jako pohledu, kdybychom byli taky jako, to by bylo hodně jako postapo, ale
3: tak v půlce Vánoc, no, dobře.
7: Jo, ale vlastně tohle ten proces jako toho ověřování jako platnosti těch daností, jako těch tradic, to si myslím, že je obzvlášť významný a to je vlastně jako jedna z důležitých funkcí kultury. Ověřovat zelí tradice, které jako my budeme rigidně dodržovat, jsou platný. A bavit se o tom, který z nich platný jsou, ty jsou jako vhodný pro to, abychom je znovu jako zvedli a věnovali se jim a dali jim ten prostor energii.
3: No a kdyby si měl nějaký takový památník navrhnout, úplně nejvysněnější a hravej, nebo musí to, nebo jako ještě takhle, jo, můžu to přepoložit, protože to, vím, že tohle je hodně složitá otázka, v podstatě tě žádám, abys tady vymyslel umělecký dílo, ale mě u toho třeba běží hlavou v Berlíně, že jo, památník holokaustu, takový ty kostky. Je to vlastně hodně jako kontroverzní téma, jako jestli po nich skákat, neskákat, jestli se s nima fotit, nefotit, tak tvůj názor na to mě zajímá a pak se to dá stáhnout do té obecné roviny, no, těch památníků.
7: Já jsem v týmu skákat, rozhodně. A je to z toho důvodu, a to si možná uvedla skvělý příklad, protože mě by, já neřeknu jako konkrétní příklad, jako nemám teď úplně něco vymyšleného takhle jako z patra, možná kdybych zašmátral, jako, nebo až budu odcházet odsaď, tak si vzpomenu. Ale za mě právě nějaká hodně složitá situace, událost, která se odehrála a je právě zatížená jako úplně jako těma jako nejtěžšíma tématama, je právě vhodná pro to se jí zabývat a nalézt vlastně jako k tomu ten postoj, protože si myslím, že to může být právě to místo, kde lze vlastně tyhle ty častokrát vlastně velmi jako vlastně jako zneužitelný rigidní postoje uvést do nového kontextu, do kontextu života.
3: Přemýšlím, jako jakým způsobem a jestli je to vlastně pro všechny jako uctivý nebo příjemný, nebo jestli se to dá i udělat nějak jako uctivě.
7: Tak já si jenom myslím, že by to mělo být pro všechny za prvý. Mm-hmm. To není pro všechny. Jako to je úplně v pořádku, že to nikomu vadí, protože to je součástí jako přece potom jako té diskuse, která má nastat. To je ten impuls podstatný, jako jo, protože to není jako, to je o ničem, jako když by to bylo pro všechny dobrý, jako tak pro všechny dobrý může to dělat rohlíky, jako já nevím, jo, ale prostě ne, jako tady si myslím, že jako na to bych se neohlížel. Uctivě ano, ale pojďme se bavit, co ta uctivost znamená, jo, protože já třeba uvedu jako hodně zajímavý příklad, my jsme kdysi jako na přelomu milénia s partou kamarádů organizovali festival kulturní v Terezíně po povodních v roce 2002. A vlastně jako čelili jsme taky názoru vlastně jakoby, jestli je to dostatečně úctivý, ale když potom my jsme vycházeli vlastně z reálí, to znamená z kulturního života, který v tom Terezíně probíhal, kde vlastně to bylo to poslední útočiště těch lidí, který tam vlastně jako naopak žili naplno. Takže tohle je jakoby ten můj postoj k té úctivosti.
3: Takže možná celkově ta hravost, jo, ať už teda překračuje nebo nepřekračuje dětská hřiště, je o tom se nebát vystupovat z komfortní zóny, což ano, řekli jsme si, že je trošku buzzword, ale pokud bych to měla rozvést, tak je teda o tom možná být trošku drzej, možná trošku měnit svoje postoje a cesty, nepohybovat se úplně jako robot po městě a snažit se na ty věci dívat jinak?
7: Snažit se na ně vůbec jako podívat, no, jestli jinak to možná přijde. Mm-hmm. Jako myslím, že první je ta citlivost a pak když to na sebe necháte působit, tak možná zjistíte, že to vnímáte jinak.
3: No a mě nezbývá než ti poděkovat za tenhle rozhovor. Myslím si, že mě vede k tomu, abych aspoň cestu domů zvolila trošku jinou než cestu sem a třeba se i někde zastavila a chvilku se jenom koukala, což doporučuji i vám posluchačům, protože to je moc fajn věc, i v tom je ta hravost. Teď se mi třeba dělo, že jsem potkávala vždycky dvojice, které si byly hrozně jako podobný, vždycky dva lidi, kteří jsou byli strašně podobný a bylo to vlastně strašně srandovní, tak to je třeba jedna z verzí, jak si můžete dneska zkusit hrát. Tak díky a ahoj.
7: Díky, ahoj, naschle.
0: Až na cihlu.
3: No a krom mých doporučení na lidské pexeso a doporučení od mých synovců hrát na země je láva nebo hledat žlutá auta, bych vám zase ráda dala doporučení i na další věci, na které se zaměřit, pokud chcete do tématu proniknout trochu hlouběji až na cihlu. Tentokrát bych ráda doporučila jedno umělecké dílo od Francise Alise, které se jmenuje Children's Game. Je to videosérie, která roste nebo ten autor ji sbírá už od roku 99 a vlastně ukazuje, jak si děti hrají na různých místech světa. Třeba v úplně prvním videu je chlapec, který kope plastovou lahví do kopce v Mexico City. Jiné video zase ukazuje skupinu malých dětí v uprchlickém táboře v Iráku, nebo chlapečka z Konga, kterýho nejoblíbenější hra je sjíždět haldu z trusky z kobaltového dolu při tom, co je zaklíněný v pneumatice. Myslím si, že tohle je celkem zajímavé umělecké dílo, ze kterého se můžete dozvědět nejenom o tom, jak si hrají děti v různých částech světa, ale můžete tam třeba najít i nějakou inspiraci pro sebe. V tom, že hra nepatří jenom do volného času, ale že nám třeba může pomoct zvládat dny nebo nudný pohyb po městě, když už se v tomhle vedru plahočíme někam, kam musíme třeba do práce. Tak si cestou můžeme zahrát třeba na Země je láva, protože teď je láva v tomhle počasí úplně všechno, nebo se můžeme jenom tak odreagovat, zabavit, pobavit, aby jsme ten den zvládli třeba trošku líp, aby jsme si to město zase užili z trošku jiného pohledu, z trošku jiný perspektivy. Tak se mějte hezky, tohle je ode mě všechno a ahoj zase příště.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády.
2: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových.

0: Quest. Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Oh my god, Josh, can I try on your glasses?

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na rádiu Wave.
5: Ahoj Povaleč, vítejte na živém natáčení Starteru Hitparády neobjevených rádia Wave. Díky, že jste tady a čeká nás společně nádherná hodinka poslechu hudby a možná i nějaké hodnocení.
6: My jsme Martina Filip ze Startéru, vysíláme vlastně každý pondělí v momentech, kdy se soutěží, což je vždycky od října do dubna, řekněme. V dubnu už je potom zase třeba finále, pokud někdo naši hitparádu nezná, tak funguje už od roku 2008, to neznamená, že bychom ji my dva dělali od roku 2008, to bychom asi vypadali trochu jinak. Doufám teda, a že to na nás není znát, jakoby. A vyhráli v minulosti jména jako The Valentines, taky Prázdniny, spoustu dalších. Vždycky vlastně dostanou příležitost ty výherci nahrát single, nahrát videoklip, na to dostanou nějakou finanční podporu od Českého rozhlasu, jsou pozváni na Radio Wave Studio Session. A možná ta úplně nejdůležitější věc těch posledních ročníků je, že si zahrajou na krásných festivalech. Mezi ně patří právě i Povaleč, ale taky Rock for People nebo Colors of Ostrava, Beseda, je jich tam vlastně jako velká hromada. A my si dneska budeme pouštět vaše songy, songy festivalových návštěvníků a návštěvnic, to znamená na chvilku to nebude o těch jménech, které jsou v programu, protože jsme měli pocit, že byste jim taky mohli leckdy závidět, že sem přijedete, sami tvoříte nějakou hudbu a pak se nevidíte v tom programu, což je skandální naprosto.
5: Třeba se nám to dneska podaří vyřešit ještě pro posluchače, kteří nás poslouchají ze záznamu na Českém rozhlasu na rádiu Wave, tak sedíme v nádherném bílém stanu tady na festivalu Povaleč a s Filipem a s našima hostama, který si za chvíli představíme, se koukáme zhruba na stovku lidí, kteří se těší na to, co si dneska pustíme. Tak udělejte obrovský bordel, ať jste slyšet.
6: Děkujeme, děkujeme. A ještě nám řekněte, protože my jsme přijeli s Martinem až teďka, jaký to bylo včera, jak se máte. Slyšel jsem tady už dva lidi dneska říct, že jim je zima, což mě překvapilo. Je tady ještě někomu dalšímu? Ano, tamhle pán se chytá za hlavu, mám to úplně stejně. Mě je třeba vedro, jak to máte vy? Užili jste si to včera?
5: Jo. Tak dobrý. Poslouchá někdo z vás Radio Wave? Hurá, hurá, big up.
6: Super je, že jste tady měli příležitost právě vidět i třeba pár men, který v tom Startéru soutěžili. Včera hrála Meluzína, to je vlastně vítězná kapela toho předchozího ročníku. Dneska hrajou Letmo, Taige, no a taky Curtains Please, který vyhráli v tom uplynulém ročníku. Zítra zase Tashkent, Kule, Aida the Young, takže to propojení je vlastně jakoby mnohem větší, než jsem si myslel. Když jsem to tady sepisoval, tak jsem z toho byl úplně nadšený. A za to může právě třeba i Rozka Hajková, jakožto hlavní dramaturgině tohodle festivalu. Pokud jí zaujmou vaše písničky dneska, tak je třeba i šance, Rozko, co myslíš, že by se mohli na Povalči příště objevit. Ahoj.
7: Ahoj. Já myslím, že jo, protože loni jsem se tady nadchla z písničky Letmo a pak jsem jí protlačila našemu kapelnímu týmu a dneska to hraju odpoledne, takže já se na to moc těším.
6: No a v Letmo figuruje právě náš další host.
5: Je to tak, přivítejte prosím Tadeuse Racetyho, je to takový producentský, songwriterský zjevení. Možná jako nejličtější ze všech cherubínů, hrdý Severan a taky byl ve finálové trojici uplynulého ročníku Startéru. Tak obrovský bordel pro Rozku a Pri i pro Tadeuse.
8: Děkuju. Tak zdravím z Povaleče. Jak se máte ještě jedno? To je ono.
6: To je ono, přesně jak říkáš. A v neposlední řadě tady máme Verču Sirotkovou, frontwoman kapely Taige. Spolu s Tadeusem se vlastně potkali v té finálové trojici toho uplynulého ročníku, takže dneska si tady vyzkoušejí trošku novou roli, znají to z toho jakoby soutěžícího, z té role těch soutěžících a dneska budou porodcovat. Tak ahoj Veru.
7: Ahoj, ahoj.
6: Jak se ohledně toho cítíš, ohledně té nové role, kterou si dneska vyzkoušíš?
7: No, to se uvidí až potom rozhodně, jak to dopadne a je to prostě velký přerod, velký zlom. Před rokem jsem byla úplně v té stejné pozici právě jenom toho nervózního člověka na té lavičce, takže, nebo teda ne přímo tady na Povalči, ale bylo to fakt náročný.
5: Veronika Sirotková, obrovský potlesk, ještě jednou.
6: My ideálně chceme stihnout těch písniček co nejvíc, tak se do toho už pustíme, jenom ještě rychlej disclaimer. To, že dneska zahraje vaše písnička, neznamená, že se dostala do hitparády, protože my spouštíme ten další ročník až zase v říjnu letošního roku, ale celý ten rok kdykoliv přijímáme vaše písničky.
5: Písničky nám můžete posílat na starter@rozhlas.cz, my si je potom pouštíme vždycky v 8 hodin večer, no a nebo nás taky můžete sledovat na starter.radiowave. Tak už se do toho pustíme.
4: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: co se stalo dál. Jsem pak lezl na nějakou horu, ale jako, když jsem se vracel pořád dolů. A ona tam byla pořád s tebou? Nevím, pak už tam nebyla, nevím, bylo to divný.
1: Jo, a stíháš teda?

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave, no a živě na festivalu Povaleč. Tohle byly Hemen Sex a jejich písnička Bazila. Kluci, pojďte sem za náma nahoru. Vy jste nám napsali Zdar, jsme z Brna. Děláme teď album, tohle je teaser. Co k tomu říct? Hudba řekne vše. Hemen Sex out.
1: Zároveň teda jako je potřeba říct, že Hemen Sex inzerujou, že hrajou fuck pop, že jsou to čtyři nerozluční kamarádi, co hrajou vlastní vymyšlený žánr, tak k tomu se velmi brzy dostaneme, co za tím žánrem vlastně vidíte, ale možná ještě než dáme slovo klukům, tak bychom se mohli podívat za naší dnešní porotou a rozkéme nejblíž, tak jestli začneš s hodnocením písničky Bazila.
2: Tak když to začalo, tak jsem si říkala, že mi to zní jako nějaká australský kapely, tak to mě bavilo a pak jsem byla překvapená z českýho textu, to mi vždycky vlastně přijde jako příjemný překvapení, protože i když už je to častější, tak to pořád není úplná klasika tady u nás.
0: Co Tadeus, Racety a Brno, jak to cítíš?
3: Tak já do Brna nastupuji v říjnu, takže cením. Písnička mi evokovala trochu Kryla a líbilo se mi, taky oceňuju tu češtinu, vím, že to není úplně nejlehčí, že hodně věcí, co tady slýchávám, nebo ve startu, tak bývají v angličtině a ta čeština je prostě vzácná, plně je to super. A se mi líbila ta kytara, byla taková hezky rozmístěna, obecně ten mix mi přišel takový čistý, že všecko je srozumitelný a jo, jako přišlo mi to fajn. Přemýšlím, co vám říct, co by vám mohlo pomoct. Spíš to, ty chvály jsou jednoduchý, ale spíš je důležitý potom najít něco, jako, co by se dalo vylepšit, ale záleží, jak to cítíte asi vy, podle mě. Jestli vám to přijde kompletní, tak to je asi nejdůležitější, jestli to vyjadřuje to, co je pro vás důležitý. Jakože řemeslně mi to přišlo fajn, jako. Možná bych trošku si vyhrál víc tou basou ještě. Ten baseline vždycky jako dodá hodně.
0: Já si zeptal ještě Veroniky, ty jsi vystudovaná zpěvačka, mimo jiné, a mě by zajímalo, co zpěv u kluku. Máš tam k tomu něco z profesního hlediska?
4: Mně se ten zpěv moc líbil, i přesně s tou češtinou, mi přišlo super, že to bylo jako krásně jako rozumět, ale vlastně jenom mě napadlo, že možná až jako pro mě v tom mixu až moc jakoby vylejzal úplně dopředu, že mi přišlo, že by mohl být trošičku víc jako nějak zapuštěný, že mi přišel trošku oddělený od té hudby, tak to jako, že bych si představila, že by tam mohl ještě nějak víc jako zaplout, ale spíš jako v tom mixu, ale vlastně chtěla jsem vyzvihnout právě to, jak máš jako, nebo teda spíš, ne, nikdo z vás, jak jsem si to úplně představila, takže ten hlas mi přišel hrozně hezky jako znělej, fakt hezky posazený.
1: To, jak zní skladby, kde není rozumět zpěvu, si možná ještě dneska vyzkoušíme, pak možná zpětně budeš nahlížet na tohleto jako na nějaký luxus, který ti bude chybět, ale uvidíme, co se bude dít. Já bych nechtěl vzpomínat na Duklu, jako co se týká instrumentálu, v to vůbec, jako nějaký atmosféry, ale napadlo mě to ve frázování a melodiích toho vokálu. Tam jsem si trošku vzpomněla Lukáše Vidru, hlavně kvůli takovému tomu umělému prodlužování těch krátkých samohlásek, jako. Ale je škoda, že tady nemáme zpěváka, aby jsme ho mohli s tímhletím konfrontovat. Tak teďka už konečně přichází čas na vás, kluci, tak co říkáte na feedback tady naší dnešní poroty. A koukám z vašeho Instagramu, že už jste jako docela dost propojený s dalšíma jménama z Brna, hrajete třeba s Karamel, taky s raperem Sebe, takže o koncerty možná není nouze.
5: No, za prvý teda přirovnání s Duklou neslyšíme poprvé tady s tím songem. A o koncerty jako není nouze v Brně, protože v Brně jsme tak nějak jakože vyrostli a docela se tam jakoby projeli přes ty kluby. Ale teďka jakoby, no teď se uvidí, co bude. Teďka děláme album a tohle je takovej jakoby právě takový, že jakoby tady jsme tak jako hledali ten zvuk tady na tom singlu, protože jsme to nahrávali jako v novém studiu u Dominika Luži. A teďka u něj děláme právě nový album s tím, že jsme se tak jako někam jakoby, chcem se s tím jako někam dostat a udělat to víc jako vlastní, no.
0: Kdy se na to album můžeme těšit, kdy bude hotový a ještě mě zajímá, jak dlouho už fungujete jako kapela, jak moc nový projekt Hemen Sex jsou?
5: Album bude tak jen listopad, myslím, něco takového. A jak dlouho fungujeme, my jsme v Brně jakože aktivně hráli třeba rok a půl, a předtím jsme tak jako celili ve zkušebně třeba 2 roky taky.
1: A možná ještě na úplný závěr k tomu vašemu nově vymyšlenému žánru, k tomu fuck popu. Jak to máme chápat? Naznačuje to nějaký třeba konkrétní momenty nebo situace, ke kterým si myslíte, že je vaše hudba vhodná?
5: Jo, ale hlavně je to kvůli tomu, že právě Honza, náš zpěvák, který tady není a který píše texty všechny.
1: Má rád sex hodně teda, nebo?
5: Taky, ale hlavně všechny píše o holkách a ne vždycky o tý stejný.
1: Jo, dobře. Takže snídaně trošku jinak, už to chápu celý.
0: No vida, to nebyla reakce na to, co jsi říkala další kapela, kterou si pustíme. Kluci, hrozně moc děkujeme, obrovský potlesk pro Hemensex.

0: Kaplano Vida, jejich track Skoro ve startéru na rádiu Wave. Máme tady někoho z kapely?
1: To je ten moment, kdy dopředu kapela řekne, že tu bude na hodnocení jejich písnička a potom se neobjeví, tak možná při další bychom to měli nejdřív sondovat. Možná ještě někde spinkaj ve stanu, je to možný, ale my si poradíme i bez jejich přítomnosti, protože trošku tu jejich přítomnost cítíme právě skrz písničku. Tak k ním řeknu, co nám poslali. Naše kapela funguje už 5. rokem a máme za sebou spoustu krásných koncertů, avšak brzy pustíme naše druhé album, které se vydává jiným směrem než naše původní tvorba. A my jsme zvědaví, jestli tento směr posluchače bude bavit. Píseň Skoro je poslední písní ve zmiňovaném albu. Takže zavírák.
0: Zavírák. Baví tenhle zavírák naší porotu? Verčo, jak to cítíš?
2: Mě to docela fakt bavilo. Já mám docela ráda tyhle ty takový jako šílný nějaký basový linky a jak se to prostě tak jako valí. Můžu si to představit hodně naživo, že mě to plně bavilo, že bych se na to jako trsla. Chápu, že s tím zpěvem, ano, tady opravdu tam nebylo, já jsem tomu teda úplně nerozuměla, ale zase vlastně nevím, jako co bych si dokázala představit, že by tam přišlo za tu zpěvovou linku, jako čekala jsem hrozně, byla jsem zvědavá, co přijde a asi mě to nepřekvapilo a jako možná bych si uměla představit něco nějak výraznějšího, ale ta hudba mě bavila moc, takže...
1: Mně přijde super tohle týzování, když slyšíte tu kapelu poprvé a nevíte vůbec, jestli se začne zpívat, jako, a pak přišel ten moment, tak Rosko, u předchozí písničky se byla překvapená češtinou, tady možná ještě víc, ne?
3: Tady jsem byla překvapená, že ten zpěv vůbec přišel. Chvíli jsem si říkala, že to nedopadne, což by mi asi ani nevadilo. Já obecně nejsem fanoušek zpěvu vlastně v písničkách. Ne, to zní hrozně, ale mám ráda jenom instrumentální věci, to jsem chtěla říct. Ale já jsem byla překvapená, že byl takovej hodnej, mě nenapadá lepší slovo, že jsem čekala si něco tvrdšího, ale jako by přišlo mi to dobrý, jenom jsem čekala něco jiného vlastně.
1: Pracuje to s tím kontrastem, no některé kapely to mají, že to zní veselé a pak mají smutné texty, pak jsou ty kapely, které mají tvrdý kytary, prostě valí to, jak říkala Verča, ale vlastně ten zpěv se tam tak jako hladivě posadí.
0: Každopádně už víte, jak se dostat na festival Povaleč do line-upu, stačí, když nebudete zpívat a vyjde to.
1: No k tomu valení, Rosko, tak ty jakožto hlavní dramaturgině tady je zrovna jakoby takováhle energie a to, že prostě je to takový ten nezastavitelný vlak, něco, co může třeba zvýšit šance projektům, kapelám. Je to něco, po čem ty jdeš? V rámci programu Povalče.
3: Tak my o sobě tvrdíme, že jsme multižánrový festival, myslím, že se nám to dost daří, takže i přesto, že každý v tom kapelním týmu máme nějaký preference, tak se snažíme i když jako je to samozřejmě nějak subjektivně zabarvený, nějak víc celkově objektivněji nahlížet na všechny ty žánry a kapely. Takže si myslím, že jakoby ne.
1: Dobře. Abych poprosil, aby teďka objektivně nahlížel na skladbu od kapely Novida právě Tadeus, který teda častokrát switchuje mezi angličtinou, češtinou, switchuje i mezi různými hudebními projekty, protože krom zmíněných Letmo samozřejmě figuruje taky jako solista. Tak Tádo, jak to na tebe zapůsobilo?
4: Tak první věc, mně se to líbilo a jestli to teď kluci posloucháte někde na záznamu, tak mi připomínáte Bloody Valentine, takový český My Bloody Valentine, což tady podle mě chybí a tu kapelu mám moc rád. Ale to intro mi přišlo trochu dlouhý, ale jestli to je nakonec alba, tak možná bych to zkousnul, ale spíš bych to asi možná i vypnul po nějaký době, jakože není to, ten zpěv...
1: A to ještě nevíš, jak je dlouhá ta písnička, jo?
0: Ajajajajaj.
4: Asi ta struktura je pro mě třeba dost důležitá, pokud na to nemám náladu, tak prostě to je skip, že jo? Ale já nemám rád dlouhý intra, ok, ale sám je dělám, takže jsem trochu hypokrit teďka. Ale možná bych trošku vytáhnul vokály, srozumitelnost, s tím sám mám problém, že se na to vždycky zaměřuji ostatních. Ten text by mě zajímal, ale možná se stylem zpěvu to je trochu těžší, takže to chápu, že to má nějaký grit a tak. A ještě jste zmínili, že doufáte, že to bude líbit posluchačům, podle mě je důležitý, aby se to líbilo vám samotným. Abyste se nepodřizovali, tomu to se bude líbit, protože to podle mě umělců nefunguje a většinou pak dělají docela mid věci. To je všecko.
0: To zní rozumně, tak pojďme vzkázat mixing inženýrům od kapely Hem & Sex a od kapely No Vida, aby se zafollowovali na soušlech a pak ty zpěvy budou na správný úrovni, poměrově. Vy pořád posloucháte Starter, hit parádu neobjevených na Radio Wave a živě z festivalu Povaleč. A mě teď zajímá, jestli tady máme někoho z projektu Ausletná.
1: Ausletný, že by přijeli kluci.
0: Ausletný.
1: No. Tady seš, ale chvilku ti to trvalo, jako jestli se přihlásíš nebo ne, prostě nebyl jsi jistý, víš co to
0: teď poprava, bude normálně, znamená,
1: okay. Že si k nám takhle přisedneš, prosím, na pódium, neboj se.
0: Obrovský potlesk za odvahu.
1: A teď potěšíme kohokoliv, kdo holduje rapu, protože si pouštíme skladbu s názvem Lyrický blok, tady to je.
5: Starter.
6: Starter.
5: Hit paráda neobjevených.
7: 1, 2, 3, slyšíme se. Vážení posluchači, přeji krásný dobrý den. Ze všeho toho povídání a zpívání začínáme mít u nás ve studiu trošičku lirický blok.

0: postavách. Když potom na první koncert půjdu, na to, abych měl sluci podlený, budu zpívat, pak zívat na strahovém vítat, a že když půjdeme brzo, nebudu zazpívat. Jediná věc, co si dobytuje gauč, i když mi tam neroste pivný bauč. Smát se pak spát, pěkný věc jen tak dát, co je hlavní nestratit a na kaleny repovat. Okay.
1: Ausletná lirický blok, big up. Já už mezi náma vítám Wolfganga z projektu Ausletná, ahoj.
2: Amadeus dorazil, ahoj. Ahoj, ahoj. Prosím tě, když má člověk lirický blok a neví, o čem psát texty, jak se z toho nakonec jakoby dostane diss track? Ty jsi tam disil hodně lidí teda.
3: Já vlastně nerapuju, já jsem jenom producent, já mám ještě dva členy, který vymýšlejí ty texty a já jako dělám ty beaty a tak.
2: Děláš beaty a k tomu koriguješ jejich flows, anebo to je necháváš prostě, ať si dělej po svém?
3: Oni si to vymýšlejí jako sami všechno.
2: Že to bude to trochu jedno, prostě ty uděláš ten beat a...
3: Tak ono je to dobrý vždycky, takže...
2: Když no ale to... tak minimálně je navedeš právě náladou jako toho instra, je to tak, že ty nejdřív navaříš a kluci potom do toho...
3: No my na tom pracujeme jako společně i na těch beatech, jakože všichni tři, ale já to všechno jako nahrávám a tak většinou.
2: Super, pak se k tobě vrátím, ještě pojďme rychle na komentáře. Tadeáši, co ty a rap?
4: No tak já někdy rapu tamhle s holkama, mám rád rap.
2: Dobře.
4: Ale jinak produkce se mi líbila, byla fakt, já mám rád ty taneční věci, takže to ocenuju a měl to dobrou basu, dobrý beat, byl to líbivý, šlo to rovno, nebyl tam dlouhý intro, nevím na čem zapracovat. Já mám rád, když se s rapem jako mít, a to je strašně subjektivní, já jsem hrozně neobjektivní, ale když tam jako někdo dropne nějakou hezkou melodii třeba nebo nějaký jako hook, tak to by bylo taky možná zajímavý. Já reálně nevím, co na to říct, jako dělejte to, co vás baví a podle mě to bude fajn. Budujte si svůj vlastně autentický styl a podle mě to bude mít úspěch, mně se to líbí, je to... Jo, proč ne?
1: My s Filipem máme ještě to štěstí, že ty tracky můžeme slyšet před vysíláním, když je vybíráme, takže je slyšíme doma v klidu se skvělým zvukem a jenom chci dát big up za produkci, protože to zní skvěle a je to dobře smíchaný, takže gratulky.
3: Jsme nahrávali u mě doma.
2: Nice. Máš název svého domácího studia? Jestli prosím? Máš název svého domácího studia, říkáš mu nějak?
3: No, asi ne, prostě studio. Klasika.
2: Klasika. Vy o sobě píšete, jste teda tři, že jo, a říkáte milí hodní kluci, co dělají milou a hodnou hudbu. To je poměrně jakoby netradiční bio na rapovou tříčlenou skupinu.
3: Tak my si z toho děláme tak jako srandu trochu, že nechceme být seriózní moc a hlavně ať je to zábava.
2: OK, ale podesit umíte, ten track se hlavně opírá třeba do lidí, kteří jakoby nevyrůstali v tak tíživých podmínkách jako vy, přitom jste ale zletný, tak...
3: No právě, jako tím, to si právě děláme srandu z toho, že vlastně to nemáme tak těžký, jako...
2: Já už zjišťuji, že to je šíleně meta vlastně, ten váš projekt. Verčo, jak to na tebe působilo?
5: Mně se to fakt moc líbilo, já teda jako rap za stolik neposlouchám, ale ten beat mi přišel strašně dobrý, ta produkce se mi fakt hrozně líbila a úplně mi to jako rozkejvalo, takže to mi přišlo fakt dobrý. Hrozně se mi taky líbilo ta tematika toho textu, právě tom, jakoby ráda, když někdo mluví o tom, že je chudej, nebo prostě, že jakoby, tak tobě máma koupí všechno, to se mi fakt líbilo. A vlastně jediné, co mě u toho napadlo, co by se mi třeba líbilo trochu jako pozměnit, nebo přišlo mi, že právě na tom vokálu, jako, že mi přišlo, že to znělo trošku, jako kdyby to bylo, některé části mi přišly jako trochu jako nahraný třeba jako na první take nebo něco takového, tak to jako to mě tak jenom přišlo, že jsem si říkala, to by mohlo být ještě trošku takový jako víc sosy, nevím, ale fakt se mi to moc líbilo. No.
3: Děkuju.
2: Já jsem cítil nějakou protichudnost teda právě jako v tom, co říká ten beat, že to bude za track a právě jak tam pak znějí kluci, protože, a to si myslím, že se týká potom právě i toho míchání a té tvojí role, že na to, jak vlastně jakoby tepavej a elektronický ten beat je, takže potom jsou strašně jakoby suchý ty jejich rapy, hlavně v tom, jak jsou potom zamíchaný, víš, že bych tam úplně čekal nějaký jakoby nějaký delaye, nějaký reverby, že se to do toho víc zapustí, ale vlastně možná jako v tom je i to kouzlo.
1: Já jsem chtěl říct, vůbec ho neposlouchej. Teď.
2: Jo, to je taky dobrý roste. Nápad. Všechno, co tady říkáme, si jenom myslíme po vzoru Matěje Belka samozřejmě, jak to měla Roska Hajková.
6: Já jsem chtěla jenom dodat, že si myslím, že to bude hrozně makat naživo. Že jako to, co říkáš, ty mi dává smysl a souhlasím a myslím si, že potom, když to uslyší člověk na koncertě, tak to bude libový.
2: Naznačuješ něco?
6: Ne.
2: Že by třeba byli příští rok na Povalči?
6: Tak to záleží, jestli nám pošlou maila a nahrávku a my se na nich shodneme. Ale jako vzhledem k okolnostem si myslím, že se to rozhodně kdykoliv může stát.
2: Co říká Wolfgang na případnou možnost vystoupit tady?
3: To zní dobře.
2: Wolfgang říká, že to zní dobře a my říkáme, že to znělo dobře obecně. Martina, máš ještě k tomu něco?
1: Mám jenom poslední věc, takový producentský request. Pošli nám potom vyklírovanou verzi, ať si to můžeme pustit i ve vysílání. Vy jste to tady slyšeli v plný palbě. Tak děkujeme a obrovský potlesk. OK, no tak si to pojď uvíst. Stala se nám věc, máme tady ještě druhou píseň přímo od tebe, tak dostaneš tu čest, že tady s námi můžeš sedět ještě chvíli a pojď si to představit.
3: Tohle je z mojí vlastní tvorby, taky to nahrávám u sebe doma, všechno, všechny nástroje a to. A jmenuje se to Cold as a Rock, je to z mýho posledního EPčka na Bandcampu.
2: Jsme vám to ještě neřekli, prosím vás, zbytek dnešního startéru živě pouštíme už jenom písničky od Wolfganga, právě už jakoby neodejde z pódia. Tak tady je Wolf Heinrich a jeho Cold as a Rock.

0: Jako obrovský bordel, ještě jednou, povleč. My jsme si s Filipem nebyli jistý výběrem tohohle tracku z toho důvodu, že tam je strašně tenká hranice mezi tím, jak moc je to on purpose, jak to zní, a jak moc je to omyl. Po tvojí předchozí produkci tak je nám naprosto jasný, že to omyl rozhodně nebyl a v podstatě to milujem a jsem strašně šťastný, že to tady teďka máme a možná pojďme rovnou k porotě.
1: Já jsem úplně jako překvapený. Ten kluk je plný uvytržení, kluk je plný překvapení, jak moc jste překvapený vy, Rosko, začni třeba.
2: Já jsem hodně překvapená. Já když nerozumím, nebo jinak, mně se často stává, že nedokážu rozeznat jazyk zpěvu v písničkách a musím se na to strašně soustředit a pak nezvládám se soustředit na nic jiného. A tady jsem reálně zjistila, že je to anglicky až ve chvíli, kdy jsem ti koukala přes rameno a přečetla jsem si název. A takže, no, to je, já jsem nebyla schopná se od tohohle odprostit, ale... Že mi to příjemný, takový, co bych si pustila, až půjdu spát.
1: Wolfe, je to neuvěřitelný, my jsme dokonce jakoby zamýšleli tohleto pořadí, opravdu, že po lirickém bloku přijde tenhle song a vůbec jsme netušili, že to je od stejného autora. To, že se jakoby z producenta hiphopových tracků ukáže, že jsi ještě MJ Lenderman, to je docela jako překvapivý. A dokonce ho máš na tričku, což si všímám až teďka po tom, co jsem to řekl, tak já předávám slovo, já už nemůžu, tak Tádo.
3: Tak mě jako překvapí málo co, málo kdy, ale teď jsem docela překvapený a jsem docela impressed a musím říct, že se mi líbí tvoje barva hlasu, že je dost unikátní, jakože... To mě asi překvapilo hodně, hezky položený. Možná mi trochu trhala uši ta kytara, možná trošku ještě asi lepší mix, možná aby trochu víc zapadla k tomu beatu a k té base. A je to takový celý, připomíná mi to nějaký trošku podzim nebo něco, jako je to něco, co bych si taky pustil na nějaký procházce, když je podzim a je to takový melancholický. A líbilo se mi to a je poznat, že víš, co děláš produkčně, že ty věci jsou situované na schvál, že jsi použil správný množství nějaký jako špíny nebo nějakého jakoby zvuku k tomu, aby to vytvořilo nějakou barvu nebo kontrast a je to poznat. Vzhledem k tomu, co jsem i slyšel od tebe předtím, takže i producentsky musím dát jako hands up, je to super.
4: Děkuju moc.
1: Podle mě si úplně perfektně vystihl takovou tu jako ledabilost a to slekerství prostě v tom vokálu, víš, že to zní, že se trápíš, což je podle mě jakoby pro tenhle ten žánr dost důležitý, ale zároveň seš trochu v pohodě, že jo, to je takový ten Kurt Weill prostě jako všechno mi padá na hlavu, ale zároveň prostě jedu po dálnici a čeká mě jako dlouhá cesta, to je... Že v sobě budeš mít tady ty dvě polohy, jsem opravdu nečekal a možná by tě kluci někdy měli pustit jako k majku i ve vašem druhém projektu. Myslím si, že by to nebylo na škodu trošku propojit oba Wolfy prostě mezi sebou. Verčo, co ty?
5: Mně se to taky moc líbilo, zase tam byl hrozně dobrý takový groove, zase jsem jako se tak pohupovala.

0: ve studiu. Tak ještě jednou obrovský potlesk pro tuhle na první pohled rozdvojenou osobnost hudebně.
1: Jsi si jistý, že ho chceš nechat jít předtím, než pustíme tu další písničku, jako kdyby náhodou se ukázalo, že i pod ní je podepsaný. A uděláme tady střídání, jestli může přijít zástupce skupiny Hrany a mezi tím pouštíme vaší písničku Vrány. Jakoby zarýmovat název kapely s názvem songu, to je next level podle mě.
0: Posloucháte Starter na rádiu Wave a taky živě na festivalu Povaleč.
2: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Slyšeli jste kapelu Hrany a jejich song Vrány, no a my už tady máme Krištofa, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás.
2: Jseš vyzobaný klas, tam bylo teďka na závěr, než jsme to stáhli?
1: Ano, ano, jsme všichni vyzobaný v klasové klasy v kapele.
2: Jaká je tvoje role, prosím tě, v kapele Hrany?
1: A já hraju na basu.
2: Hraješ na basu. My tady nemáme ty vokalisty prostě, aby jsme se jich mohli...
1: Nemáme, bohužel.
2: Je dobrý, že můžeš mluvit za vašeho vokalistu teďka.
1: A to nevím, jestli bude rád.
2: Jak nahlížíš třeba na jeho texty? Jako, když si o tom povídáte, tak dáváte nějakým způsobem třeba jako feedback, nebo je to opravdu, jak už jsme se tady dozvídali, oddělená věc, že ty se staráš jako o svůj nástroj? Jak to je u vás?
1: Je to různý. Většinou píše texty Šimon, náš vokalista, který tady zpívá, nebo já. A většinou je to tak, že jako jeden z nás přijde už s nějakým jako hotovým textem, ale občas se stane, což se teďka děje v poslední době často, a že vlastně nejsme schopní jako dopsat třeba druhou sloku. Tam se zaseknem třeba na 3 měsíce, takže si jako vzájemně začínáme líst do zelí a vlastně to jako docela funguje, jsme zjistili.
0: Vy jste nám o sobě napsali, že jste z hudebnění podzimního splínu a z žánrového hlediska alternativa, která si bohatě půjčuje z grunge a ze shoegaze. A já se vlastně chci zeptat naší poroty, možná začneme u Rosky, přišlo ti to dost grungeový a dost shoegazeový na to, aby tohle o sobě kluci napsali?
3: Asi ne, když jsem si tak zamýšlela, ale zároveň je to jedna písnička, takže si myslím, že z toho nemůžu hodnotit tu celou tvorbu.

0: A já jsem ještě, sorry, tak obecně předtím přemýšlela, jestli se mají ty věci jako kritizovat anebo hledat ty dobrý a že bychom si častěji měli říkat něco hezkýho. Mě to připomínalo, jako kdybych byla v nějakém roce 2006 a na začátku mě tam furt něco překvapovalo, takže mě to vlastně docela bavilo. Jenom ještě, když jsem u té první kapely zmiňovala tu češtinu, jak jsem ráda, že tam byla a jak jsem překvapená, tak teď potom, co poslouchám dnešní výběr, tak je to vlastně samá čeština skoro.
1: Dominuje, viď, ta čeština. A to ani není jako naším nějakým kurátorováním, prostě tam bylo hodně českých textů. Pokud je někdo z naší dnešní poroty jako potenciální ras na produkci, tak si myslím, že to bude právě Tadeusz. Já osobně jsem byl docela vyděšený jakoby první dvě části té písničky, že to prostě nehraje, že jako na to, co to žánrově má být, že to je trošku jakoby suší a že to dostatečně prostě nekope. A pak se teda přiznám, že když přišel ten refrén, tak to konečně začalo hrát. Měl jsi třeba tady podobné pocity?
2: Mně přišlo, že ten mix postrádal trochu dynamiku, že možná jsou fakt důležitý vždycky basy a kopák, aby byly prominentní vůči těm kytarám, aby se mezi sebou jako vyvážely a zároveň ten hlas mi přišlo, že zapadal, že byl víc výškový než jakoby středovej, že možná by byl lepší ten hlas jakoby tam nějak jako nějakým multibandem, já to nebudu teď rozjet, ale udělat mu prostor, dát to tam nějak hezky a zároveň, aby tam byly basy, aby to mělo jako ten rychlý taneční trochu kick. A ty kytary vždycky jsou lepší trochu pod tím hlasem, podle mě, že byly možná asi to. Jinak, jakoby žánrově, to se mnou sice nějak nerezonuje, ale vrátilo mě to trošku zpátky, i když jako já, mě není 35, jo, ale vrátilo mě to
3: Zatím.
2: do nějakých starších českých kapel, trošku z konce 90. a vlastně to pro mě bylo dost nostalgicky a já mám rád nostalgii, takže to je fajn, ale zároveň se zase bojím toho, že to tady už bylo a někdy je důležité si najít něco, co vás jako odliší, zkusit experimentovat, podle mě. Jak s nástrojem, tak s produkcí, tak s hlasem. Text jsem moc nepochytil. Já mám problém s textem obecně, ale jako je poslouchat, ale myslím si, že možná, když bude ten hlas víc dobře položený, že to bude i jednodušší na pochycení. Takže to je všecko.
3: Ještě než dáme prostor Veronice, mě by vlastně zajímalo, co posloucháte. Máte nějakých pár kapel, který vás vyloženě jako inspirují s klukama?
4: No, asi jsme takový jako relativně rozkročený, máme takový jako stejný základ, všichni jsme asi vyrostli na těch 90. typu Green Day a Blink-182 a takovýhle jako věci. Pak ten zbytek, tak jeden náš kytarista hodně poslouchal hardcorey, takže občas mu tam jako se snažíme nějakou tu jako tvrdou kytaru nacpat. A různě, jo, já třeba teďka jako poslední 2 roky víc jako objevu nějaký shoegaze, nějaký postpunky a tyhle ty jako věci, což jsem dřív prostě míň, jako poslouchal míň. Takže asi takhle, no.
3: Tak to pouštějí určitě i kapele v dodávce, až někam pojedete, co Verča.
5: Mě to taky vlastně jako překvapovalo v průběhu. Mně přišlo tam byly nějaké 3 části a mně přišlo, jako, že s každou novou částí jako mi přibyl žánr, tak to na mě jako by trošku jako působilo. Takže to bylo takový, že mi to jako nechávalo na špičkách. Jinak jako přišlo mi jako hezký, že vlastně v tomhletom nějakém jako žánru, prostě trošku alternativně tvrdším, nevím, moc nebejvá takovýhle právě jako český jako přímočaře popovej vokál, nebo ta linka, jako že má taková i ten text, prostě takový jako jednoduchý, prostě to tam tak jako zařezávalo, že vlastně to mi možná připomnělo víc jako nějaký třeba rádiový interprety český, ale vlastně se mi to právě jako líbilo, že to je to spojení, že to právě může být i v tady té hudbě, tak to mi přišlo hezký.
1: Ještě než tě vysvobodíme, tak Krištofe, řekni nám, jaký máte zkušenosti s hraním a právě třeba s festivalama, už jste někde vystupovali?
4: Jako hrany ne, ještě. Předchozí kapelou jsme asi 2 festiáky jako odjeli, ale bylo to jako velmi, velmi krátký. No a jinak celkem jako pravidelně, nebo pravidelně hrajeme v Praze. Hrajeme rádi v klubovně třeba. A teďka jsme se jako víc začali jezdit jako po republice, teď budeme třeba v Žatci v září na Dočesný. Takže se tak jako snažíme expandovat z té Prahy, ne vždycky to je jednoduchý, ne vždycky to jde.
1: Třeba to bude možnost udělat v rámci expandace i právě na Povalči. Moc děkujeme a pozdravuji zbytek kapely. Tohle byly Hrany a jejich Vrány, tak potlesk ještě jednou, prosím.
3: Dáme si jeden shoegazovej projekt, protože každá generace potřebuje svůj shoegazovej projekt. Máme tady někoho z kapely Hollow Blades? Hurá, pojď k nám. Na tohle jsou Hollow Blades a Slow Decay.

0: Obrovský potlesk pro Hollow Blades.
1: A je tu s námi Patrik, pokud jsem správně slyšel. Ahoj Patriku. Mně se třeba hrozně líbily ty harmonické změny. Teda já jako u shoegazu častokrát vypínám svoji pozornost, protože jsem prostě jakoby zase trošku jinak zaměřený, ale pokud z toho shoegazu vyvstává jako písnička, nějaká melodie, která se dá jako pochytit a pokud to není úplně všechno zahalený, že nerozeznám ty věci od sebe, tak jsem vlastně spokojený. A tady jsem byl teda hrozně spokojený.
0: Já jsem byl obrovsky spokojený, Patriku. Ahoj, ještě jednou. Vy jste vznikli v roce 2023 v Plzni. Tohle je teda track z vašeho prvního alba, který se jmenuje Rod. Jaký to bylo dávat dohromady první album? Protože nás poslouchá spoustu začínajících umělců a třeba nemá ještě vydaný ani první track, tak by mě vlastně zajímal tenhle tvůj pohled. Jak to šlo? Je to pro vás vlastně vaše první kapela nebo už je to několikátej projekt, ve kterém hrajete?
2: Už je to teda několikátej projekt. Už jsem jako předtím taky nahrával ve studiu. Ale nahrávat to bylo jako fakt sranda. My jsme vlastně ty bicí a zpěvy jsme nahráli normálně ve studiu, ale vlastně ty kytary jsme nahrávali v podstatě ve stodole, kam jsme dali prostě třeba 1000 mikrofonů na ten kabinet, ať to fakt má ten obrovský zvuk. Byla to strašná sranda, trvala nám to asi 2 týdny natočit to celý album.
1: Studio plus stodola, to nemůže víc křičet shoegaze, podle mě.
0: Nemůže to víc křičet shoegaze, i vaše vizuály křičejí shoegaze a jenom ti chci říct, že ty kytary znějí naprosto skvěle, tak strašně moc gratuluju a zajímá mě, co si o tom myslí naše porota.
3: Já myslím, že jste to dobře vystihli, je to prostě shoegaze, je to hezký, já si to úplně dokážu představit na C-čku. No jo, ale tak jako na tom C-čku konkrétně, že mám pocit, že já už si ty vždycky ty kapely nebo ty projekty tak nějak jako usazuju na ty různý místa, jestli by se to sem vůbec hodilo.
1: Že Patriku, prosím tě, tohle to není hodnocení, nedostali jste známku C, znamená to, že se hodíte na stage C, jo?
3: Což je ideální prostě.
1: Tak možná si zahrajete třeba příští rok, bylo by to super. Pokračujeme v hodnocení třeba stádou.
4: No já si to umím taky představit live tady. Podle mě to je prostě dobrý shoegaze. A jinak já přemýšlím, co jako říct, že to je žánr, který se mnou jakoby není nějak spojený, ale mám ho zároveň rád. Já ho někdy poslouchám, když je takový den.
2: Jak jsi právě zmiňoval ty My Bloody Valentine, tak to byly jako obrovská inspirace pro mě.
4: Jo, jako vnímal jsem to tam a má to podobnou melodii, takovou tonalitu podle mě, takovou hořko-sladkou a to je dobrý.
1: Tak si to krásně, tak ještě Verča.
5: Mně se taky hrozně líbila ta harmonická progrese, to fakt jako přesně mi to taky zaujalo, je to, bylo to hrozně hezký. Celkově myslím, že to bylo hrozně dobře zpracovaný. Akorát náš bubeník se smál, že když tady budu, tak určitě na něco budu říkat prostě moc breaků na bicí. A to je prostě moje subjektivní věc, že jakoby. Takže když se tam ozval ten první, jsem říkala, jako to. To ale to je, a vím, že prostě jakoby lidi breaky milují, takže to není nic špatného. Fakt to mělo hrozně hezkou atmosféru a jako mega se to umím představit naživo, že bych jako si to užívala.
2: Náš bubeník se rád vytahuje, takže.
1: Vy se tam, Krištofe, hrajete i s nějakým alternativním laděním, jako?
2: Ono to bylo jenom o půl ton dolů, než normální.
1: Tak to je takový středně alternativní jenom.
0: O půl tónu alternativnější. Tak tohle byly Hollow Blades a jejich Slow Decay. Obrovský potlesk. Já jenom doufám, že i live jste stejně nahlas, jako to z místní nahrávky. Vy jste poslouchali Starter dneska živě na festivalu Povaleč, anebo taky ze záznamu na Českém rozhlasu Radio Wave. Ještě jednou díky, že jste byli tady, že se vás tady sešlo tolik a obrovsky děkujem i za odvahu všem, kdo nám poslal písničku a připomínám, že nám můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz, ať máme s Filipem co poslouchat, ať máme co nasazovat a díky, že nás posloucháte, díky, že podporujete Radio Wave.
1: Moc děkujeme taky naší dnešní skvělý porotě. Tohle byla Verča Sirotková z Tajge. Táda bude dneska taky vystupovat se svojí kapelou Letmo. Takže obrovský potlesk taky pro festival Povaleč, který by nemohl takhle krásně fungovat a existovat právě bez Rosky Hajkový. Moc děkujeme porotě, děkujeme vám. Pokud chcete přihlásit písničku do Startéru, tak můžete kdykoliv na starter@rozhlas.cz. My se s vámi loučíme. Díky.
6: Buchty. Duchaplná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host,

0: 19 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.
2: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert skotských nebinárních umělců Jacob Allen z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Jacob Allen ve své hudbě propojují indie folk s intimním písničkářstvím a precizní kytarovou tvorbou. Jejich osobitý mix bývá přirovnáván k umělcům jako Jeff Buckley, Rufus Wainwright nebo Nick Drake. Jejich debutové album In Limerence z roku 2025 získalo uznání hudebních kritiků a bylo nominováno na Mercury Prize. V roce 2026 pak Allen získali ocenění Brit Awards Critics' Choice, které každoročně vyzdvihuje nové britské talenty. Dnešní stage právě začíná.
0: Stage.
1: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.

0: Thank you.
1: Právě jste slyšeli koncert skotských nebinárních umělců Jacob Allen z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák. Stage.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave.

Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Are you videoing me right now?

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.